0: Berlin.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Faktor.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí
1: a prázdniny jsou tady.
2: Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
6: Hit Radio. Hit Radio.
7: All we get, all we deserve.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
2: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
1: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
2: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
3: Prior je tady totiž pro vás.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: On air.
6: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda dnes projedná změny důchodů. Ministři se budou zabývat návrhem, který upravuje přidávání peněz k penzi ve vyšším věku. Nově by se důchod po 80 zvyšoval každých 5 let o 500 korun a ve 100 letech o další tisícovku. Kabinet čeká předposlední zasedání před letní vládní přestávkou. Na programu může být také stanovisko k žalobě prezidenta Petra Pavla kvůli summitu NATO v Ankaře. Bouřky zaměstnaly na jihu Moravy desítky hasičů. Od nedělního odpoledne vyjeli celkem k 55 zásahům. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy, nejvíce práce měli na Hodonínsku. Na Znojemsku navíc zůstalo po bouřkách bez elektřiny zhruba 300 domácností. Energetici poruchy postupně opravují a dodávky proudu obnovují. Španělsko přepsalo fotbalovou historii. Po vítězství nad Argentinou ve finále mistrovství světa natáhlo sérii bez porážky už na 38 zápasů. Tím překonalo dosavadní rekord Itálie a vytvořilo nový světový rekord mezi reprezentacemi. Španělé navíc během celého šampionátu ani jednou neprohrávali a inkasovali jediný gól. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Policisty, hasiče i strážníky zaměstnal včera ráno muž, který kolem 6:30 skočil z dlouhého mostu v Budějcích do Vltavy. Do pátrání po něm se zapojili 2 desítky policistů, hasiči se člunem i potápěči. Muže nakonec našli u jeho známého, je v pořádku. Policistům navíc řekl, že si nechtěl ublížit a podobný skok prý nepodnikl poprvé. Jdeme na počasí, neděle přinesla ochlazení a i dneska to bude znát, čeká nás sice polojasno bez deště, ale teploměry se dostanou jen pár stupňů nad 20.
11: Přepočítávám trasu.
12: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
11: Jedete na STK Vodňany.
12: Cože? STK Vodňany Číčenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
13: Dámy a pánové, je to naprosto neuvěřitelné, ale ve studiu jsme se opět sešli my tři, abychom vám zlepšili ráno. Je tady s vámi Jasmin.
14: Ahoj.
13: Čau, je tady s vámi David.
15: Dobré ráno.
14: A čau. Je tu s vámi Michal.
13: Krásné ránko. Tak jsme se tu sešli. Jasmin, já se tě nemůžu nezeptat, jaký to byl návrat po vlastně 3 týdnech dovolené zpátky za mikrofon.
14: No těžký. Jakože těšila jsem se samozřejmě, ale spala jsem asi 3 hodiny, jak jsem vlastně nebyla zvyklá teďka, že jsem musela takhle vstávat. Tak to bylo náročné.
13: Taky jsme se na tebe těšili. Chyběl nám tady ženský element. Byla to tady trochu divočina, Davide, že?
15: Souhlas.
13: My jsme potřebovali krotit a neměl nás krotit kdo. Takže jsme rádi, že jsi tu. A hlavně jsme moc rádi, že vy jste tady 20. července 6:03, no a samozřejmě parádní muzika Jay-Z a Linkin Park, tím startujeme, tak hezké ráno.
8: Hit Radio Factor.
16: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: 9 minut po 6. Tohle je pondělní Hitradio snídaně šampionů. S vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ránko a nás tady se Jasmin napadlo, že bychom se mohli bavit o fotbalovém mistrovství, když teda včera skončilo, ale pak nám oběma došlo, že tomu moc nerozumíme. A vlastně ani nevím, jak to dopadlo.
1: Takhle, já pro tenhle ten vstup můžu zůstat ještě na dovolený, si myslím, ale máme tady Davida naštěstí.
0: My si vypínáme mikrofon, Davide, a je to na tobě.
2: Je to tak, dobré ráno. No tak včera bylo finále, to snad aspoň tohle
1: to
2: víte. To, že vyhrálo Španělsko 1-0 po prodloužení nad Argentinou, už ale asi nevíte, nebo?
0: No víme to už teď.
1: Ne, tohle je jediná informace, co já vím o letošním fotbale, to se přiznám.
0: Já jsem teda osobně internety neotevíral dneska ráno a nechal jsem si to schválně, až přijedu sem, protože my jsme se tady vsázeli minulý týden, kdo vyhraje. A typovali jsme oba dva Argentínu, tak nám to tak trochu nevyšlo.
2: Je to tak. A já jsem ti v pátek tak trošku naivně slíbil, že končí mistrovství světa, že už nebude moc zpráv o fotbale. Ale jak víme, tak o víkendu už začíná Česká fotbalová liga, takže se nemusíte bát.
0: No to víme.
2: Zprávy o fotbale budou.
0: To jasně, že víme, no. Jinak, co mi teda překvapilo, my jsme se o Focuse bavili včera s mojí dívkou a říkala, že snad Ronaldo a Messi končí, nebo co na tom je pravdy?
2: No, končí reprezentační kariéru.
0: No počkej, co budou dělat, to jsou mladí kluci, tak jako hypotéka, hele, složenky, nepočkaj, ne, tak jako jde to poplatit.
2: Asi nějaký brigády, no.
0: Na brigošku budou, no, tak můžu tady dělat u nás třeba dopravu, nebo zprávy, nebo něco. Tak pojďme na muziku, Mark Embr, Belong Together na Hitradiu. Krásné ráno. Ano.

0: Něco svižnějšího na pondělní ráno, Rudimental a John Newman Feel the Love. Kdybych se vás lidi zeptal, co patří do povinné výbavy auta, dali byste to dokupy takhle z hlavy, co Jasmin?
1: No.
0: Co bys tam vylovila, co? Kdyby o tobě chtěl policista ukázat povinnou výbavu, tak já teda přiznám se, taky bych tápal, ale tak asi lékárničku, že jo?
1: No, vesta, trojuhelníky, všechno.
0: Co ještě? Je tam ještě něco, nějaký žárovky taky?
2: Jako načos, trojuhelníky.
0: No jasně, zastaví tě policajt a vytáhneš načas. Dáte si to s dipem a to je sírovej dip. No proč se na to ptám, jo? Ona totiž k té povinné výbavě, která je povinná v autech, chybí ještě jedna zásadní věc a to ode dneška.
1: Ano.
0: Neurol. Dámy a pánové, asi jste to postřehli, končí regulace cen paliv. Litr nafty má od dnešního rána zdražit až o 5 korun, benzín o 1 až 2 kačky. A já si nemusím ti říct, že bych to někde neřekl, ale začínám vám závidět to vaše auto na baterky, člověče.
1: Jako jsou chvilky, kdy se to vyplatí, samozřejmě. Já si říkám, že za chviličku teda budou benzínky místo nějakých věrnostních vodíků rozdávat kapesníčky, no, ať to ustojíte.
0: No, já teda spíš čekám, kdy začnou jako na mý pumpy brát jako platbu ledviny, teda. Jo, to bych ocenil, nicméně ty elektroauta. Asi si říkám, že to možná nějaký smysl má. Já bych to píchnul teda k sousedům do zásuvky. Jo? Tak vy, kdo nás posloucháte, tankovali jste už dneska ráno, nebo jeli jste okolo nějaký pumpy, tak dejte vědět, jak to tam vypadá s cenama. Jestli jste teda neomdleli, číslo znáte, tak se tady můžeme udělat takovou malou rešerši. No a samozřejmě pro vás, kdo nás sledíte na cestách, za malý moment aktuální doprava. Krásné ráno z Hitradia.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Max útočí na regál.
5: Parča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
7: Sunex. Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.
10: Starnet internet.
11: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
12: Když máte chuť na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního, tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
13: Na pohádkovém koberci?
14: Přímo do pohádky koberců.
13: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
14: To jsou kusové koberce z celého světa.
13: Metrážové koberce a běhouny?
14: Kvalitní PVC v rolích?
13: Či vinylové a plovoucí podlahy?
14: Odborné poradenství?
13: Profesionální podlahářství?
14: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
13: Více na koberce@strnad.cz.
14: Pro každého dobrá rada?
13: Podlahu vždy od Strnada.
3: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dopravní omezení nově čeká na Písecku v Protivíně. Částečně neprůjezdné je Masarykovo náměstí. A pozor taky v Blatné, kde dopravní omezení pokračuje v Písecké ulici.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Faktor.

0: 6 hodin 30 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Skončila regulace paliv od státu, tak palivo regulují pumpaři, píše třeba Václav. Ahoj bando, v neděli byla nafta za 36,90 a dnes ráno 41,90 v Prachaticích a to je na mrtvici.
1: To je dost.
0: Taky Pavel Čus, Ostrava, Rudná ulice, nafta 44,50, benzín o 2 koruny méně. No tak díky za zprávy a vy, kdo se chystáte tankovat, modlíme se za vás. Ladíte Hit Radio, Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update. Ranní
2: update. Holuby pomáhají lidem ve Skopje utéct od ruchu velkoměsta. Makedonští chovatelé říkají, že péče o holuby je uklidňuje a spojuje sousedy. Tradice stará stovky let sice pomalu mizí, na Balkáně si ale stále drží své fanoušky. Italská vinařství mají plné sklepy a vína je víc než dost. Zásoby už přesáhly loňskou produkci a podle odhadů by vystačily na více než 6 miliard lahví. Vinaři proto řeší přebytek výroby i klesající poptávku. Donald Trump byl po finále mistrovství světa opět středem pozornosti. Po předání trofeje španělským fotbalistům zůstal stejně jako loni stát na pódiu během oslav. Při příchodu na trávník přitom americký prezident sklidil od části fanoušků hlasité bučení.
0: Bučení, to tam neměli vyhazovače?
3: Ale to, že tam chceš zůstat vůbec přes to bučení, to je prostě síla.
0: Ne, mně to přijde, že to je přesně takový ten typ člověka, co ti přijde domů na návštěvu, roztáhne se ti na gauči, dá si kafe a nemůžeš ho vypakovat z baráku prostě, jo.

0: máš všechno poklizený, že jo, už přesně, zíváš.
1: A říkáš si, a ne, už nevíš, jak naznačit, aby vypadnul, jo, tak přesně tady ty lidi máme nejradši. A máme nejradši i Čenasky, stejně jako já, 6.32, hezké ráno.

0: Asi jeden z nejpozitivnějších songů v našem playlistu aktuálně, ale Farben. Baby Goodbye na Hitrádiu v 6.36.
1: Poslední dobou jsme byli zvyklí na ledový frapéčko, na plavky, takový fakt jako horký počasí. Teďka přijde pro změnu spíš horký čaj a možná mikina, protože minimálně do pátku nás čeká taková teplotní facka, kdy k nám ze severu má dorazit fakt studený vzduch a ráno může být klidně jenom 10 stupňů. A já se přiznávám a omlouvám se všem milovníkům toho horkého léta, ale já se asi těším.
0: Já jsem taky spokojený. Já jsem se právě chtěl zeptat, nejdřív se zeptáme posluchačů, tak patříte mezi ty, kdo si stěžuje, že teďka je chladno, anebo patříte mezi ty, kdo je rád, že je takové příjemné podnebí? Já jsem teda v té skupině, že si to užívám a opravdu po těch vedrech je tohle příjemná změna. Co, David?
2: Já taky, ale přiznám se, že včera, jak bylo chladnějc a ještě trošku si chravo, tak já jsem úplně cítil podzim a najednou jsem se toho úplně zaleknul a říkal jsem, ještě ne, jako na chvíli OK, ale ještě ne.
0: Takže jsme se shodli, že to tak máme všichni.
1: Jo, určitě. Jakože je to fakt příjemná změna, že najednou můžeš otevřít ty okna třeba, jo.
0: No jasně, vyvětrat si. My jsme se tady o tom tak lehce bavili s Davidem minulý týden, že přesně, že si můžeš vyvětrat ten dům, ten byt. My, kdo nemáme peníze na klimatizaci, tak to oceníme, že jo. Taky sporty se dají dělat různý.
1: No jo.
0: Jo, je to lepší. Má to spoustu výhod. No tak vy, kdo jste v tom s náma, tak...
1: Co sportoval Míšo, když tak se zeptám?
2: Jemu stačí, že může, víš.
0: Co tady máme v playlistu? Dáme ano, David, taky Nia, no a přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Městys Sepekov vás zve na muziku u Kaštanu. Sousedské posezení určené pro přátele dobré hudby a nálady všech věkových skupin. Pro děti je připraven skákací hrad pro všechny pohoštění. Muzikanti, kteří se přidají, jsou vítáni. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov 25. července od 16 hodin.
6: Zveme vás na tradiční rybí hody do Ločenic. Ochutnat můžete pstruha na másle, uzenou makrelu i kapra a mnoho dalších specialit. Akce se koná za každého počasí. Zahraje country kapela Kobři a vstupné je zdarma. Těšíme se na vás 25. července od 14 hodin v Ločenicích.
7: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
10: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
11: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
12: Péče o zdraví žen je jednou z oblastí, na které nám opravdu záleží. Každý den poskytujeme odbornou péči ženám v různých životních etapách, od prevence a léčby gynekologických obtíží až po péči v těhotenství, při porodu i po propuštění do domácí péče. S respektem, citlivostí a důrazem na špičkovou medicínu.
11: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Strakonice. Péče o zdraví žen v každé životní etapě.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu nově čeká v centru Českých Budějovic. Pracuje se v Biskupské ulici, která je neprůjezdná. Jezdí se proto objížďkou, která vede okolními ulicemi.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně

0: Tohle jsou hity, tohle je Nia Samsey na Hit Radio. 6:48, dobré ráno. Nás by zajímalo, jaký dress code máte u vás v práci. Jestli vás vlastně prudí šéf s tím, co máte mít na sobě, jak to je tady u nás v rádiu?
1: To by mě vlastně taky zajímalo, protože pro lidi, pro posluchače, my nejsme vidět, tak je to jakože jedno, ale zároveň nevím, jestli tady máme
2: hlavně
1: nějaký
2: dress code. Je to dobře, nás nevidí.
0: Jakože nejsme vidět, jo, to určitě. No proč se o tom bavíme? Dámy a pánové, po 20 letech bojů v Japonsku to konečně vyšlo. Úředníci můžou do práce v kraťasech. 20 let bojovali za to, aby ve vedrech mohli přijít do práce v kraťasech.
1: Jakože jim to fakt odpírali, jo?
0: Odpírali, prostě se to nenosilo, doslova, tak teď už je to oficiální. Nicméně, máme tady několik vyjádření od žen. Je tady třeba 52-letá realitní makléřka Sachie Koikeová řekla deníku The Japan Times, že nemá problém s muži, kteří v létě odloží kravatu nebo sako, ale kraťasy už jsou na ní příliš. Sama doslova říká, s kraťasy mám spojený volný čas, navíc si nemyslím, že chlupaté nohy působí na pracovišti upraveně.
1: Tak třeba příští rok místo kraťasů zavedou i depilaci povinnou pro muže.
0: No a punčocháče, že jo, nebo podprsenky. Dokonce tady je i její 23-letá kolegyně Ruaj Sajikiová. Připouští, že pohled na holé mužské nohy může mít pro ženy pobuřující. Jo? Když se jí ale nadřízený zeptal, jestli by jí nevadilo, kdyby nosil kraťasy, tak mu dala své svolení. Já si myslím, že z toho dělají velkou vědu, jo. Říkám si, jestli tu Japonku vykolejí pohled na mužský chlupatý nohy, tak co bys z ní udělal strenek vyklouzlej pytlik? Hezký ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
2: Záruční i pozáruční servis štýl.
1: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
3: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
4: Já bych koupil rákosku.
5: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
6: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
7: A co bys rád dělal?
6: Zašíval se ve skladu.
7: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
8: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty dnes začínají zdražovat. Po více než 3 měsících totiž skončila státní regulace cen benzínu a nafty. Ceny na čerpacích stanicích se ode dneška řídí už jen podle vývoje na trhu. Podle analytiků zdraží hlavně nafta, a to až o 5 korun za litr. O desítky haléřů by měl v nejbližších dnech podražit také benzín. Ve Škodovce dnes začíná 2týdenní celozávodní dovolená, týká se všech 3 českých závodů a zhruba 36 tisíc zaměstnanců. Výroba se znovu rozjede na začátku srpna. Automobilka využije odstávku hlavně k údržbě výrobních linek, rekonstrukcím a modernizaci provozů. Letní celozávodní dovolená je ve Škodě Auto každoroční součástí výrobního plánu. Silné bouřky připravily o elektřinu tisíce domácností. Bez proudu bylo během neděle přes 26 tisíc odběrných míst. Energetikům se většinu poruch podařilo odstranit. Večer zůstávalo bez elektřiny už jen kolem 3 000 domácností. Nejvíce škod napáchaly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení. Distribuční společnosti předpokládají, že dodávky elektřiny obnoví co nejdříve. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Konečně jsme se dočkali. Vrchol Libína u Praha Kids po 3/4 roční rekonstrukci znovu přivítal turisty. Opravená 27 metrů vysoká kamenná rozhledna nabízí za dobrého počasí výhled až na Alpy. Obnova vyšla téměř na 8 milionů korun. Vstup je teď kvůli nefunkčnímu turniketu zdarma. Později bude stát 20 korun. Končím počasím. Dneska na jihu povětšinou polojasno a denní maxima do 23 stupňů. Přehánky dorazí až kolem středy a oteplení se dočkáme prý až o víkendu.
12: Přepočítávám trasu.
13: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
12: Jedete na STK Vodňany.
13: Cože? STK Vodňany Číčenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Krásné pondělní ráno.
15: Ahoj, hezký ráno všem.
16: Snídaně šampionů.
14: Taky tady je s námi David, hezké ráno.
17: Dobré ráno.
14: My jsme se tady po delší odstávce potkali všichni tři a hlavně jsme rádi, že jsme se tady potkali s vámi, kdo jste u rádia.
15: Jestli si myslíte, že máte dneska třeba náhodou nějaký špatný den, tak za chviličku vás přesvědčíme o opaku, protože asi není horší situace, než o který vám povíme.
14: Na to rozhodně počkejte. Teď další muzika David Guetta, Terry Swim, Stones and I, taky. O, taky parádní trojka. Prostě parádní trojka. Jdeme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Factor.

0: David Guetta, Terry Swim, Stones and I. Takhle vám hraje pondělí Hit Radio, 6 minut po 7. Dobré ránko.
1: Mám na vás takhle při pondělku, při ránu otázku. Co nejhoršího se vám může stát na mobilním záchodě, na tojce, jo? Že třeba, nevím, dojde papír?
0: Napadlo mě, že tam někomu mohl spadnout třeba mobil, nebo klíče, nebo nějaké doklady, nebo peníze, to se stane, jo? Asi to vytahování, nic moc.
1: Nebo třeba, že se převrhne, to se bojí hodně lidí taky.
0: Jasně.
1: Ale máme tady úplně jinou ligu. V Kansas City po fotbalovém mistrovství, tam hasiči zachraňovali chlapa, který strávil 8 hodin v tojce, v mobilním záchodě, protože tam prostě spadnul. A musím říct, že to je jedna jako z mých nočních můr. Představa, že uvíznete takhle v nějakém záchodě. Jak se tam ten člověk dostal za první?
0: 8 hodin. 8 hodin. My tady máme teda autentickou nahrávku.
2: Já se omlouvám, přeslechl jsem vaše jméno. Vaše ne, Vincent. Ale vaše jsem...
3: Já jsem uši. A ty jsi až po uši vhod.
1: Mě by zajímalo, jestli si tipnete, co, jako jak se tam octl.
0: No, tak schválně. Davide, napadá ti něco? Jak se tam mohl ocitnout? Asi tam spadnul, ale proč tam bylo 8 hodin?
4: Tak taky mě napadlo, jestli mu tam nespadl ten mobil, pak se tam nezačal třeba nějak hrabat.
1: Hele, máte pravdu, že mu tam něco spadlo.
0: Aha.
1: A on se to snažil dostat ven. Jenže to nebyl telefon, proto bych možná měla malinkatý pochopení, ale limonáda Mountain Dew, taková ta zelená prostě v Americe, tak mu tam spadla do tojky limonáda.
0: No tak jasně, dobrá hospodyňka i pro Mountain Dew skočí, že jo?
1: Asi je hodně drahá, nebo já nevím. Každopádně se tam snažil teda dostat proto a zahučel tam. No a strávil tam 8 hodin, než slyšeli záchranáři volání o pomoc, co je zajímavý, tak oni to museli rozřezat, aby ho dostali ven. Pak ho opláchli hasičskou hadicí, no a odmítal nějaký vyšetření a prostě odešel domů po svých potom.
0: No šel si dát, tam má tu limču a šel pařit dál, že jo, koncert, ale nepočká, tak chlapi, díky, já si dám tady svoji limonádu a pokračujem, no. No tak by mě zajímalo, jestli třeba někdo z našich posluchačů, vy, kdo nás sledíte, má nějaký takový, nechci říct podobný příběh, ale spíš jako podobně bizarní.
1: No, bizarní, na co byste radši zapomněli možná.
0: Přesně, pojďte se nám pochlubit, můžete klidně anonymně, budeme moc rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777 937 777 nebo nám to sem hoďte klasické SMS-kou a my k vám vysíláme další skvělý hity. Tohle je Gailey ABCDEFU, hezké ráno z Hit Radio.

0: Naviděnou! Takhle, my se ještě neloučíme. Hlavně to není naviděnou, to by bylo naslyšenou. Krištof, 7 hodin 15 minut, ladíte Hit Radio, dobré ránko. Příběh z Ameriky. Borec se propadl do Tojky, strávil tam 8 hodin, lovil tam limču, co mu tam spadla. Tak jsme se ptali vás, jestli máte nějaké takové bizarní zážitky.
1: Napsala třeba Martina, mně se jednou na veřejných záchodech zabouchly dveře. Hodinu jsem volala o pomoc a největším ponížením bylo to, že mě vysvobodil bývalý spolužák. To je blbý, no, když někoho takhle znáte vlastně a nemáte zase na ten top vztah, tak když vás takhle někdo vysvobodí, ale aspoň vysvobodil.
0: Ta zpráva nepokračuje, můžeme si ale domyslet, že jsou spolu dodnes. Další, máme tady hlasovku od Patrika.
2: Dobré ráno, zajímavá historka s Tojkou. U nás, když jsme na akci, tak kluci házejí dýmovnici do Tojky, když tam někdo zrovna provádí nekalé praktiky.
0: Mě zajímalo, kde je u nás teda. Kde je u nás, aby jsme viděli, kam radši nejezdit.
1: Dýmovnici.
0: Máme tady taky parádní hlasovku od Václava. Ta nás teda pobavila moc. Pojďme na to.
1: Tak já zatím přečtu zprávu od Petry, která mě pobavila taky. Na svatbě jsem si sedla na židli natřenou čerstvou bílou barvou. Celý večer jsem chodila s vlekem na šatech a všichni si mysleli, že jsem seděla někde úplně jinde.
0: Hezky. A já už jsem se trefil myší do toho tlačítka play tady. Tak Vašku, pojď na to.
3: Ahoj rádio. Mně se stal příběh s Tojkou na Zadově na sjezdovce. Svítilo sluníčko. Já jsem dojel nahoru vlekem pěkně. Všude, teda vedle Tojtojky byl bar, tam lehátka, lidi se tam opalovali, já přijdu k té Tojtojce, ta byla zvednutá trošku nad sníh, aby nezapadaly dveře, já tam vrazím nohu v tom lyžáku, držím se těch futírek, najednou mi začaly nohy ujíždět, strašný rambaj z těch přeskáčů do té podlahy plastový, já to nemohl vybrat, tak jsem se prostě pustil, vypadl jsem, nohy jsem měl až u té mísy, tělo mi leželo venku na sněhu. Co teď? Tak jsem se zvedl, usmál jsem se, uklonil jsem se, lidi mi tleskali a pak jsem šel teda zdárně vykonat potřebu. Všichni čekali, až vylezu, znovu mi zatleskali, já byl červený až na zadku. No ale bylo to super, no vzal jsem to s úsměvem, dcera se řechtala, že slzy tekly. Tak asi tohle z toho. Ahoj Vašek ze Sušice.
0: Měl to i s publikem teda.
1: Vlastně stane se ti trapas, ale ještě ti někdo zatleská a ještě navíc dvakrát, to mi přijde skvělý.
0: Jasně, tak ono, vlastně za mě je dobrý si ze sebe umět udělat srandu, že když se něco pokoní, tak opravdu na to třeba i navíc upozornit. No tak, slyšeli jste historky, čekali jsme, že přijdou i jiné historky než Tojtojek, ale tak Tojky u vás vyvedou. Tak vy dochodíte třeba na nějaké festiáky, tak pozor na to, ať vám tam něco nespadne, abyste nemuseli nic lovit. 7 hodin, 18 minut, my jsme tady pro vás vylovili další parádní hity, tohle vás bude bavit, to je Kesha. Hezké ráno. Feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: Rádio, Keša, dobré ráno všem v 7.21. Co byste řekli na pobyt na Šumavě? Tak o tuhle parádní výhru budete soutěžit v rychlé pětce, to je za chvíli o 7:30. Do té doby stihneme ještě další muziku, One Republic, Stop and Stare a taky Davidův ranní update. No a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Stavební práce vás můžou taky dnes zdržet na Strakonicku ve Volyni. Dávejte si pozor na Dražní ulici. A dál opatrně taky v

0: 7.30. One Republic. Tohle je Hit Radio, dobré ráno, Michal, Jasmin a David. To jsme my tři a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Argentinští fanoušci v Praze prožili finále mistrovství světa naplno. Desítky příznivců hlasitě podporovali svůj tým až do konce zápasu. Po prohře 1-0 se Španělskem ale v sále zavládlo zklamání a většina fanoušků tiše odešla domů. Rusové se vracejí k placení hotovostí. Po letech převahy plateb kartou přibývá lidí, kteří znovu nosí peníze v peněžence. Důvodem jsou hlavně časté výpadky mobilního internetu i snaha některých podnikatelů vyhnout se placení daní. Lidé stále častěji navazují romantické vztahy s umělou inteligencí. Aplikace s AI společníky využívají hlavně lidí, kteří se cítí osaměle. Odborníci ale upozorňují, že komunikace s chatbotem může v některých vztazích vyvolávat otázku, kde vlastně končí věrnost.
0: Jako, že by si žárlil na robota.
3: No, představ si, že bys přišel třeba do práce a řekl kolegovi, že ses rozešel s přítelkyní, protože tě podvádí s AI chatbotem.
0: A nebo ta přítelkyně by řekla, že se rozešla s tebou, že jo? Protože prostě...
3: Má někoho lepšího.
0: No, někoho lepšího, kdo jí konečně...
4: Rozumí.
0: Umí lépe naslouchat, no. Že jo? No, samozřejmě, no. No, to jsou věci. Pojďme soutěžit! Za chvilku je tady rychlá pětka z Šumava kart a je o co hrát pobyt za 5 000 korun, konkrétně do hotelu Čertův mlýn na Špičáku.
4: Hory, klídeček, k tomu krytej bazén. Takže jestli si chcete vyrazit na Čertovo nebo Černý jezero, nebo dát pořádnej výšlap, tak sem se to hodí.
0: Když te chci soutěžit na 777 937 777.

0: Sound of Silence. Tohle jsou hity 5 minut po 7:30, ladíte Hit Radio a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Šumava Kart, to je projekt, který propojuje ubytovatele výletky.
2: Vyspil Mikale.
0: Ubytovatele výletky. Tak ještě jednou. Soutěžíme s Šumava Kart a to je projekt, který propojuje ubytovatele, výlety a zážitky po celé Šumavě, takže snímáte slevy skoro na všechno. Atrakce, sport, prostě věci, co si na Šumavě chcete užít.
3: Tak, a kdo s náma bude soutěžit?
0: Dobré ráno, ahoj Míšo.
4: Ahoj.
0: Ahoj Míšo, ahoj Míšo, jaký máš pondělní ráno?
4: Chystám se do práce, jedu do práce akorát.
0: Tak během cesty do práce můžeš vyhrát tady ten parádní pobyt v hodnotě 5000 korun. Tak jdeme na to.
4: Jasně.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Jaká je chemická značka vody?
4: H2O.
0: Bez váhání.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Míšo, mistrovství světa ve fotbale vyhrálo Španělsko nebo Argentina?
4: Argentina. Španělsko.
0: Aha.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jak se říká samci od ovce?
4: Beran.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Míšo, v jakém státě leží pyramidy v Gíze?
4: Egypt.
0: Mhm. A poslední pátá?
3: Soutěžíš teďka o pobyt na Šumavě anebo v Tatrách?
4: Šumava.
0: Šumava je správně. A ty, Míšo, vyhráváš pobyt za 5000 korun, konkrétně v hotelu Čertův mlýn na Špičáku. Je to tvoje?
4: Super, děkuji moc.
3: Moc ti gratulujem.
0: Tak zlepšilo tě to pondělí? Cesta do práce lepší
4: ještě
0: teďka?
4: Úplně 100%.
0: No tak skvělý, tak my zdravíme do Třebošnice, pobyt posíláme, moc si to uží a zase někdy na Hit Radio se těšíme. Ahoj.
4: Super, děkuji moc. Teď se mějte taky hezky. Naschle.
3: Děkuji.
0: Ahoj, naschle. Tak opět zítra další pobyt z Šumava Kart.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: This is the life. Where you gonna sleep too? Amy McDonald na Hit Rádiu v 7.40 a David nám tady dal hádanku, na kterou vlastně nevíme úplně přesnou odpověď. Davide, na co ses nás ptal?
1: V jakém roce vyšla tady ta písnička, kterou jsme právě na Hit Rádiu slyšeli?
0: Já jsem typoval 2008-2009, ale možná to je moc mladý.
2: Já si myslím 2007.
1: Tak já vám dám ještě jednu nápovědu. Mm-hmm. Ve stejném roce získal Nobelovu cenu za fyziku Albert Fert a Peter Greenberg.
2: No tak to víme hnedka.
0: To je perfektní nápověda, no. Tak já nevím.
1: Je to, jak říkala Jasmin, 2007.
2: Fakt? Já to věděla, že jo.
0: No jasně, když jsi to věděla. Hele, 2009 nebylo úplně daleko, ne? Tak kolik jste typovali, vy to se úplně nedozvíme, tak já už dneska nevím, co to se mnou děje, jako. Nechcete to vzít za mě vy dva? Já nevím, já nemůžu mluvit normálně.
2: Tak budeme radši hrát, ne?
0: Budeme hrát. Budeme hrát. Já teda mám problém trošku s dýcháním, jsem zjistil dneska. Musím se nadechnout. Ježiš, to je náhoda.
2: Tak níží dneska nemůžem.
0: To ne, my jsme našli dno, a co? Ne, my jsme našli dno, ale ještě prostě se snažíme děubat ještě jako víc dolů, jo. Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si za malou chvíli tady na Hit Rádiu taky Hoobastank The Reason a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí, tak hezké ráno z Hit Rádia.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna v Hluboké nad Vltavou za podpory Hit Rádia Faktor.
6: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský?
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Zakázka za 2 miliardy korun. Nová výroba, nové příležitosti. To je motor Jikov. V Soběslavi rozjíždíme výrobu tažných zařízení pro vozy koncernu Volkswagen. Hledáme vedoucí směny, obsluhy CNC strojů, seřizovače, údržbáře i kontrolory kvality. Staňte se součástí silné české firmy. Motor Jikov. Jsme motorem vašeho života. Více na motorjikov.com sekce kariéra.
14: For camping. Venku je nám krásně.
15: Tady chci bydlet.
14: Venku?
15: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
14: A kde bude ložnice?
15: Na louce, pod hvězdami.
14: To je ale velká ložnice.
15: Největší na světě.
14: No jo. A co koupelna?
15: No, v potoce.
14: A sousedi?
15: Už se hlásí.
14: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
15: Jo, tady nám je krásně.
14: For camping. Venku je nám krásně.
16: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
17: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
18: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
19: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
20: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
19: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
21: firmanazážitky.cz.
22: Hit Radio.
23: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na dopravní nehodu ve Strakonicích. Dva osobáky se srazily ve Volyňské ulici. No a opatrně taky v Táboře v Budějovické ulici, kde podle vašich zpráv nejdou semafory.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity na pondělní ráno. Hubestank 752, posloucháte Hit Radio. David nám všem před chvílí dal hádanku, ptal se, z jakého roku je song This is the Life od Amy McDonald. Byl to rok 2007.
1: Je to tak.
0: Já se o dva roky netrefil, Jasmin přesně, takže Jasmin má bod. Tak když jsme tady rozjeli takový úlohy takhle při pondělním ránu, ptám se vás já. Vás všech, kdo jste u rádia, i vás tady. Jak si myslíte, že je to dlouho, co jsme přišli o Chestera Benningtona z kapely Linkin Park?
1: Já jsem o tom slyšel podcast asi před měsícem. A už si to samozřejmě vůbec nepamatuju.
0: Tak typni, vystřel.
1: Tak já řeknu, že
0: jako číslo, ne jako ze studia.
1: Že to je před 10 lety, 2016 řeknu.
0: Dobře, 10 let, co Jasmin?
2: Mě je blbý typovat, protože já to vím.
0: Tak to řekni.
2: Je to 9 let.
0: Je to ano, 9 let, dámy a pánové. Dnes, co nás opustil Chester Bennington 20. července 2017. A já si říkám, že těch 9 let sakra uteklo nějak rychle. Kde jsou ty roky? No byl to borec, Chester byl obrovská ikona a když se o Chesterovi bavíme, tak samozřejmě by byla svatokrádež, že ho nezahrát. Tak jdeme na to?
1: Jenom taková zajímavost, v tom podcastu oni říkali, že skupina Linkin Park, skupina takovýhle velikosti, si může vybrat nového zpěváka, který může být úplně jakýkoliv. Říkali, po celém světě jsme mohli vybrat úplně jakýkoliv zpěváka, který by chtěl za nás nastupovat. A říkali, mohli jsme vybrat úplně stejného, aby vypadal, aby měl stejný hlas. A rozhodli se jít pro ženu a podle mě to dopadlo dobře.
2: Skvěle.
0: Vlastně to je podobné jako tady u nás ve studiu. My jsme taky taková skupina, vlastně, myslím si, docela dobrá.
1: To je podobný,
0: a my jsme si vybrali tebe jako zprávaře. Jo? Mohli jsme si vybrat ženu, ale chtěli jsme tebe. Tak pojďme si připomenout Chestera, Bleed It Out, Linkin Park, 7.54. Tohle je Hit Radio a tohle si sakra užijte. Hezké ráno. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth. No excuse. Find

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Nákupy v onlineshop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V Holašovicích na návsi se zase budou dít věci. Řemeslníků tam budou přes 200.
5: A co ještě?
4: Hudebníci, jarmareční zpívání, dechovka i cymbál, zkrátka hudba, co vás baví.
5: A co ještě?
4: Malování, tvoření, rybruční lovení, řezbáři, nožíři, mincovníci, dráteníci, malí, velcí ocení.
6: Tradiční selské slavnosti v Holašovicích. Tento týden od pátku do neděle.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On Air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Mléko je v akcích levnější než balená voda. Některé obchody ho prodávají už za necelých 7 nebo dokonce 6 korun za litr. Podle mlékáren ale taková cena nepokryje ani náklady na výrobu a zpracování. Za zlevňováním stojí hlavně přebytek mléka na evropském trhu a silný tlak obchodních řetězců. Výrobci varují, že dlouhodobý prodej pod výrobní cenou není možné udržet. Ruský opoziční politik Boris Naděždin končí s politikou, řekl, že kvůli sílícímu tlaku ruských úřadů už nemá jinou možnost. V posledních dnech dostal pokutu, krátce skončil v policejní cele a úřady mu znemožnili kandidovat v zářijových volbách. Politik zároveň uvedl, že mu úřady zakázali vycestovat z Ruska. Ve svém prohlášení dodal, že doufá, že zůstane naživu a na svobodě. České automobilky letos zvyšují výrobu. Za první pololetí sjelo z výrobních linek přes 780 tisíc osobních aut, což je meziročně o víc než 4% více. Zajímavostí je, že už 4 z 10 vyrobených vozů tvoří elektromobily nebo hybridy. Největší růst zaznamenala Škoda Auto, zatímco výroba v nošovickém Hyundai meziročně klesla. Podle automobilového průmyslu si Česko i nadále drží silnou pozici mezi nejvýznamnějšími výrobci aut v Evropě. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Policisty, hasiče i strážníky zaměstnal včera ráno muž, který kolem 7:30 skočil z dlouhého mostu v Budějcích do Vltavy. Do pátrání po něm se zapojili 20 policistů, hasiči se člunem i potápěči. Muže nakonec našli u jeho známého, je v pořádku. Policistům navíc řekl, že si nechtěl ublížit a podobný skok prý nepodnikl poprvé. Jdeme na počasí, neděle přinesla ochlazení a i dneska to bude znát. Čeká nás sice polojasno bez deště, ale teploměry se dostanou jen pár stupňů nad 20.
10: Přepočítávám trasu.
11: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
10: Jedete na STK Vodňany.
11: Cože? STK Vodňany Číčenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
15: Taky Davem, krásné ráno všem.
12: Ahoj, hezký pondělí.
16: Snídaně šampionů.
15: Davida neučili zdravit.
17: Dobré ráno.
15: Krásné ránko.
12: Kolik byste byli ochotní zaplatit za to, aby vaše milostná minulost oficiálně přestala existovat? Jde to totiž.
15: Nebo
12: a za chvíli
15: kolik byste
12: povíme,
15: byli kde ochotní zaplatit, jako, že
17: aby se zopakovala.
15: Zopakovala, nebo aby se zdvojila.
17: Taky mě to napadlo.
15: Rihanna a Calvin Harris, další muzika pro vás, hezké ráno.
0: Hit Radio Factor.

0: Skvělá Rihanna, Calvin Harris, We Found Love na Hit Radio v 8.07.
1: Možná jste už někdy v životě zažili pocit, kdy si třeba najdete novou partnerku, partnera a ten člověk druhej se ptá, co už máte jako za sebou, jo? Jaký máte takzvaný body count, to znamená, kolikrát jste se v životě s nějakým partnerem, ne s jedním, ale s kolika partnery jste se už milovali, jo?
0: Takzvaně, kolik máte na jeto?
1: Pro příklad, kolik má Michal na jeto?
0: Jaký mám body count já? No, nevím, dva.
2: Ruka se nepočítá.
0: Tak jedna.
1: Zpátky k dané situaci.
2: Zpátky k tématu.
1: Ano, když jste teda v této situaci, že se vás někdo zeptá a třeba je to číslo vyšší a vy nechcete jako odpovídat, tak pozor, v Brazílii tam otevřeli prej kliniku, která vám jako vyresetuje ten body count na nulu, jo? Že vám vynuluje skóre a vy začínáte od znovu a pozor, stojí to jenom 300 tisíc korun.
0: Jenom 300 tisíc a to je v pohodě takový resetík. No tak Jarda u nás na vsi to dělal za dvě pivka, když stáčel tachometry. Jo, ale já si říkám, že to je díra na trhu necelých 300 tisíc. Hele, napište mi na Instagram a já vám to vynuluju za desítku.
1: A říkám si, že vlastně stejně ti zůstanou, že jo, jednak vzpomínky a hlavně třeba fotky na Facebooku s někým a na Instagramu, takže vynulování jako
0: nevynulování. Hele, nekaž mi ten biznis, normálně, když mi napíšete, budete čistý jak lilie, hele, dávám to za 10, normálně zdaní komplet na fakturku, všechno hotovo, jo. Tak dobře, pojďme zpátky k tématu. Zajímalo by mě, jestli je něco, co byste ve svém životě vynulovali vy, kdyby byla ta možnost, co byste resetovali anebo úplně vynulovali, což je vlastně to stejný.
1: Jo, takhle hluboká jako myšlenka při pondělku, jo. Co bychom vyresetovali?
0: Koukám na Davida, loví v paměti, nenapadá ho nic. Já teda u sebe taky asi ne. Já bych ten body count prostě neresetoval. To se to stalo jednou,
1: ani
0: že tam je, ne?
1: Tak,
0: co?
1: Nic jiného taky ne teda.
0: Asi ne. Tebe něco napadá u mě, že jo?
1: Tak je to na vás, naši posluchači milí.
0: Je to na vás, tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, jestli je něco, nějaká věc, kterou byste ze svého života chtěli vymazat, smazat, vyresetovat. Nebo nám to napište SMS-kou, vrátíme se k tomu a my k vám posíláme další hity Hozier.
2: Počítaj se, kolegové.
0: Tak už mám, Jasmin.

0: Imagine Dragons, Enemy, 8 hodin 15 minut, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Stydíte se za to, kolik jste měli partnerů? Takzvaný body count vám v Brazílii vyresetují za necelých 300 tisíc korun, o tom jsme se tady bavili, jakoby takhle, nic to na ničem nemění, ale kde je poptávka, je nabídka. A ptali jsme se vás, jestli je něco, co byste ve svém životě vymazali, vyresetovali, vynulovali.
1: Pavla píše, je mi 34 let a já bych vyresetovala všechny trapasy po víně. To by mi ušetřilo spoustu vysvětlování.
0: Tak už mám další věc.
2: To bych udělal po víně.
0: Ano. Po víně. Další zpráva od Lenky. Ahoj, já bych vymazala šatník z roku 2012. Když najdu nějaké svoje staré fotky, nechápu, co jsem si jako myslela.
1: A to je fakt. A teďka, že jo, ty facebookové připomínky, třeba včera na mě zrovna něco vyskočilo, to bylo hrozný.
0: Já jsem, člověče, udělal radikální řez, já jsem, Facebook mám ho, ale smazal jsem a úplně všechny příspěvky, právě kvůli tady těm věcem. Když jsem viděl fotku z roku 2012, říkám, Míšo, to není hezký, to nebude na internetu tohle vyset.
1: No, není hezký.
0: Máme tady zprávu i od Romana.
1: Svůj metabolismus bych takhle smazal. Za mlada jsem snědl půlku lednice a nic, dneska se podívám na rohlík a přiberu.
0: Mám další věc. Takže vidíte, vy jste nám normálně odemkli spoustu vzpomínek. Tak je tady další zpráva od Lenky. Chceme-li ušetřit 300 litříků, řekneme novému partnerovi pravdu a buď to vezme negativně a někdy ušetříte i více a pozitivně, že ji pozvete alespoň k rybníku, i když se možná nevyhnete v dlouhodobém vztahu věd, že já si radši nevzala pištu Hufnagla. Co?
1: Co? Ale chápeme začátek zprávy.
0: Rozumíme,
1: že jo?
0: Rozumíme. No. Taky tady máme hlasovku od Marcelky.
3: Krásné ráno, Černohoráci, zdravím vás, Marcela. Nejradši bych ze svého života revyresetovala svoji švagrovou. Nadělala se nám tolik špatností, blbostí a na schválu, že by si opravdu zasloužila nějakou tu karmu. Mějte se krásně.
1: Tak to je ostrý při pondělku.
0: Jo, tak jsme to určitě tak udělali. Zahel, tak pozitivně ten tvůj návrat, že jo, tady zpátky k nám. No tak děkujeme za vaše zprávy, děkujeme za vaše připomínky, koho nebo co byste rádi vyresetovali. My budeme moc rádi, opravdu moc rádi, když stanice Hit Radio, kterou máte uloženou, vynulovávat, resetovat nebudete. Máme pro vás skvělý hity. Grace Abrams, Dead So True, 8.18, hezké ráno.

0: Dead So True. 8 hodin 20 minut, tohle je Hit Radio. Krásné ráno, posloucháte Snídaní šampionu. Za malou chvíli song, u kterého jsme se tady, my se musíme přiznat a vrátit se k minulému týdnu, u kterého jsme se trošku vykrosili tady s Davidem.
1: Plný francouzštináři nejsme.
0: No totálně, protože ono se jmenuje C'est la vie a my jsme to tady napojili na nějaký vstup. A co jsme to říkali, že C'est la vie znamená?
1: Jako naschledanou, jako mějte se.
0: No, protože já jsem si říkal, že ta Karel Gott měl song jako C'est la vie a já jsem si říkal taky, že to je jako naschle, jako že čau, jo. A ono vlastně C'est la vie, je to, nám přišlo spoustu zpráv a teď se k tomu vlastně můžeme vrátit, že C'est la vie znamená úplně něco jiného. Tak Jasmin, co je teda C'est la vie?
2: To je život.
0: Tak teďka už jsme chytřejší a je samozřejmě díky vám, že jste nás na naši chybu upozornili. Takže Khaled, C'est la vie, to je život, to je Hit Radio a taky bude pondělní doprava za malou chvíli, ať víte, jak to frčí. Tak hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
6: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
5: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
6: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
7: Prior je tady totiž pro vás.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: firma na zážitky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stále opatrně v Táboře, Budějovická ulice. Nejdou tam semafory a dělá se kolona. No a opatrně taky ve Strakonicích, kde se došetřuje nehoda dvou osobáků ve Volinské ulici.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Faktor.

0: To je život. Khaled, Selaví, 8 hodin 30 minut, posloucháte Snídaně šampionů na Hit Rádiu a Dave, pojď na to.
1: Ranní update.
2: Někteří lidé zažijí jen jednou za život takzvanou magnetickou přitažlivost. Podle odborníků jde o mimořádně silné spojení, které je mnohem intenzivnější než běžná chemie mezi dvěma lidmi. Často se popisuje jako okamžitá a velmi silná vzájemná přitažlivost. Finále fotbalového mistrovství světa nabídlo historicky první poločasovou show. Na stadionu vystoupila řada světových hvězd v čele s Madonou. Kvůli velkolepé podívané se přestávka finálového zápasu mezi Španělskem a Argentinou protáhla na 30 minut. Češi v zahraničí zbytečně přicházejí o peníze při placení kartou. Odborníci varují před konverzí, kdy obchodník nabídne platbu v korunách místo lokální měny. Výhodnější je vždy zvolit měnu dané země, jinak může být nákup zbytečně dražší.
0: To je ono, Davide, konečně nějaká užitečná zpráva od tebe dneska.
3: A to je ale
0: takže,
3: tak.
0: Takže máme zadávat, když platíme tady v zahraničí kartou, tak tam nedávat, že chceme platit v českých korunách, ale v místní měně.
2: Jednou
3: ono se tě to vždycky zeptá, eur nebo CZK, a já jsem to vždycky dělala špatně, ale to zrovna pár dnů zpátky na Dovče jsem se na to ptala v tom obchodě a oni mi vždycky říkali, tam, kde jste v té zemi, tak tou měnou.
0: Tou měnou, takže Davide, fakt díky, super. Nicméně, když vaše magnetické spojení zůstane u Hit Rádia, což je vlastně, dalo by se říct, až karmické spojení, tak to znamená, že s námi zůstanete v České republice a tyhle přeshraniční problémy s placením vás trápit nebudou. Pojďme na muziku Spice Girls!

0: To je Virval, tak jak to od Linkinu známe. Up from the bottom na Hit Radio, 7 minut po půl deváté. Hledali jste někdy někoho přes inzerát? Pojďme se vrátit do minulosti. Prosím vás, dneska je to přesně 331 let, kdy v Anglii vyšel první seznamovací inzerát na světě. Jo, třicátník si v něm na rovinu řekl o bohatou mladou dámu, což je vlastně stejný jako dneska, jenom místo novin je to třeba Tinder a tam taky hledáme ten protikus, který je hezký nebo finančně zajištěný. A mně se líbí ta přímočarost vlastně z toho 17. století, jo, žádný jako jsem pohodář a vysoký a brunet, rovnou prostě, hele, napiš, mám barák, ty máš prachy, pojďme dělat děti.
1: Já jsem našla opravdu jako přesný znění, nebo zhruba, 30-letý gentleman s velkým majetkem hledá mladou dámu s kapitálem 3000 liber. Jo, a jak by to všechno bylo vlastně jednodušší, bez těch omáček kolem, jo, v dnešní době?
0: No jasně, no. Mě by zajímalo, kdyby si měla třeba ty, Jasmin, dneska napsat inzerát sama na sebe,
1: nebo na
0: vy,
1: sebe?
0: Vy, kdo jste u rády a představte si, že někoho scháníte a potřebujete si napsat inzerát. V jedné větě, co byste do toho inzerátu napsali? Co bys tam napsala ty, Jasmin?
1: Tak já bych tam dala, koho scháním, ne? Jaká jsem já, že jo?
0: Aha.
1: Tam je taky, on píše, jo, ne. Tak
0: no? Je to těžký takhle se bavit o sobě, co?
1: Je to, no tak dej ty.
0: Já nevím, co bych tam napsal. Asi tu klasiku, že jo? Výšku,
1: váhu?
0: Barvu vlasů, barvu očí, délku, já nevím, prostě všechno možný, jo? Bylo vanoucí, že vlastně. V těch papírových, no. Ne, je to těžký o sobě takhle napsat inzerátek, ale určitě zkuste se nad tím zamyslet, vy, kdo jste u rády a vy, kdo nás posloucháte, co byste schválně o sobě do toho inzerátu napsali. My tady vyvyšujeme inzerát, tohle vás bude bavit, když počkáte pár minut. DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašerí.
1: A to beru.
0: A to bereme všichni, tak na to počkejte. Hezké ráno z Hit Radia.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Coldplay We Pray na Hit Rádiu v 8 hodin 50 minut. Dobré ráno, posloucháte Snídaní šampionů. Máme na vás otázku. Byli jste někdy v kempu? Tak rozhodně z kempu to jsou zážitky na celý život a o ty se s námi teď dělíte a píšete je nám na náš web. Hrajeme totiž o poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Můžete vyzkoušet třeba všestranný 20-litrový batoh Travel Backpack nebo kompaktní 3-litrový Travel Sling. No a tenhle příběh nám pro inspiraci na web hitradio.cz poslala Lenka.
1: S přítelem jsme si koupili luxusní nafukovací matraci, abychom se v kempu vyspali jako doma. Ve 3 ráno jsme ale leželi úplně na zemi, protože jí pomalu propíchl kamínek velikosti čočky. Přítel každou hodinu vstával a dofukovali, takže kempem znělo pravidelné funění, které sousedi považovali za hodně divnou romantiku. Divokou romantiku, pardon. Ráno nám ještě zatleskali. My se raději zbalili a odjeli dřív, než se začali ptát na detaily.
0: Čili koho přítel fukoval, matraci nebo Lenku? Tak kdybyste chtěli soutěžit, výherce losujeme opět v páteční snídaní šampionů, tak se stavte na webu hitradio.cz a tam nám napište váš zážitek z kempování.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

0: Pitbull, Back in Time, tady u nás na Hit Radio, tak opět i u nás v republice, na pražském letišti v Letňanech. Už tuto neděli. Tak co? Vyrážíte? Já si říkám, že se mu u nás líbí, protože tady byl vlastně poměrně nedávno.
1: Byl to nedávno, já nevím, kdy přesně to bylo, ale já mám upřímně pocit, že je tady furt.
0: No já mám pocit, že to bylo třeba měsíc zpátky, což asi bude o něco déle. No tak vy, kdo jste ho třeba nestihl, tak už tuto neděli, pražské letiště Letňany, Pitbull, vstupenky seženete online. No a to je od nás pro dnešek vše. Po delší době byla snídaně kompletní, celá trojice s vámi a hlavně byla komplet díky vám.
1: Tak děkujeme a slyšíme se zase zítra ráno od 6 do 9.
0: Bylo to výživný.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Mějte prýma pondělí a zítra v 6.00.
1: Zase tady, ahoj.
0: Pa, pa, pa.
3: Po snídaní šampionů s Michalem a Jasmin vyrážíme na silnice, nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Začneme v Táboře v Budějovické ulici, dejte si tam pozor, nefungují tam semafory, takže velmi opatrně. A přesuneme se ještě na silnici 34 na trase České Budějovice Jindřichův Hradec. Na úrovni obce Úsilné je dopravní nehoda, havaroval tam osobák. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. On Air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
8: 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné pondělní dopoledne. Kabinet Andreje Babiše dnes čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami. Ministři proberou například návrh změn v důchodech nebo zákaz mobilů ve školách. Volno pak Strakova akademie plánuje v prvních dvou srpnových týdnech. VZP varuje před podvodníky. Opět se snaží zneužít její jméno a z lidí vylákat přístupové údaje k bankovním účtům. Klienty zdravotních pojišťoven vyzývají k aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Takové zprávy bychom měli ignorovat a odesílatele zablokovat. Šťastný konec má pátrání po muži, který v neděli dopoledne podle policie skočil z dlouhého mostu v Českých Budějovicích přímo do řeky Vltavy. Pohřešovaného nalezli u jeho známého. Muž je v pořádku. Policistům uvedl, že to není poprvé, kdy z mostu skočil. Fotbalisté Španělska jsou mistry světa. Ve finále porazili obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Jeho americký tým hrál od třetí minuty nastavení druhé půle bez vyloučeného Enza Fernandéze. Přesilovku pak ve 106. minutě využil střídající Ferran Torres.
9: Přepočítávám trasu.
10: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
9: Jedete na STK Vodňany.
10: Cože?
11: STK Vodňany Čičenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
3: Tak schválně, kolik z vás dneska přišlo do práce bez deštníku s tím, že to risknete? No takhle, tentokrát to vyšlo, dnešek bude slunný, bez srážek, s jasnou a polojasnou oblohou a teplotami lehce nad 20 stupni.
2: Hit Radio Faktor.
3: Začíná pondělní dopoledne s vámi po snídaní šampionů Matyáš a protože mě už brzy čeká cesta do Chorvatska, tak dneska budu rád, když si trošku pomůžeme. Bude mě zajímat, jestli už jste v Chorvatsku byli, kde jste konkrétně byli, co ceny, co počasí a tak, cesta, to mě taky zajímá, tak mi klidně napište na 724 883 596. Hezké dopoledne!

Tahle balada se hrála v amerických rádiích zrovna v době, kdy se stala událost 11. září. Colin, Wherever You Will Go. 9 hodin 12 minut je pondělí, takže komu z vás začíná dovolená a kdo se naopak po ní vrátil zase do práce? Já teda nechci, aby to vypadalo, že se vytahuju nebo tak něco, ale mě začíná volno přesně za týden, takže touto dobou už se pravděpodobně budu válet na pláži a budu mít v rose orosenou plechovku piva. Ožujsko nebo Karlovačko, uvidíme. A bude mi úplně jedno, co se tady děje nebo neděje. My teda letos, asi jak jste pochopili teď, díky těm pivům jedeme do Chorvatska, stejně asi jako většina Čechů. A proto budu rád za vaše postřehy. Zajímá mě, jestli už jste letos v Chorvatsku byli a kde, jak to tam vypadá s cenami, zajímají mě taky ty klasické věci jako zmrzlina, pivo, káva nebo jídlo v restauraci, co cesta a co počasí. Tak budu rád, když si se mnou zavysíláte. Napište nám nebo namluvte klidně hlasovku na náš rádiový WhatsApp, já vám teď připomenu to číslo 728-883-596. Pro jistotu ještě jednou, je to jednoduchý, 728-883-596. Teď si dáme další hity a k tématu se určitě vrátíme. Tohle jsou Maroon 5.

0: Všem přijímači Hitradio Faktor, další hity už za chvilku. Ozve se Daša, dáme si taky train, ale teď bohužel na silnice. Velké problémy nám hlásíte přímo z Českých Budějovic.
1: No a tady řidič Pája České Budějovice chci upozornit na velký problém. Lidická ulice, kde se kříží s Papírenskou, teď jsou tam ty dočasní semafory, tak je tam zašprajcovaný trolejbus, urvaly se dráty nejspíš, protože visí na zem a je to totálně odspaný. Lidická na oba dva směry. Tak pevný nervy, ahoj Pája.
0: Ahoj Pájo, děkujeme, já jsem to pro jistotu ještě zkontroloval na policejním serveru. A tady se píše, že na té Lidické třídě došlo ke střetu osobáků a trolejbusu, takže možná je to dopravní nehoda, při které spadly ty troleje. V každém případě ta nehoda tam je, takže dávejte pozor. A přibyla taky nehoda v Táboře v ulici Armády, kde se střetla dodávka s osobákem a na místo museli dorazit složky IZS. Tak dávejte na sebe pozor. Za vaše informace děkujeme a volejte je i nadále na číslo 800 800 101.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Max útočí na regál.
4: Parča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Zveme vás na tradiční rybí hody do Ločenic. Ochutnat můžete pstruha na másle, uzenou makrelu i kapra a mnoho dalších specialit. Akce se koná za každého počasí. Zahraje country kapela Kobři a vstupné je zdarma. Těšíme se na vás 25. července od 14 hodin v Ločenicích.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Když máte chuť.
9: Na něco rychlého, křupavého, čerstvého,
8: lahodného.
9: No, originálního.
10: Tak zajděte do IGI, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz. Nebo přes Foodoru, Bageterie Bulvár.
11: Na pohádkovém koberci?
12: Přímo do pohádky koberců.
11: Rodinná firma Koberce Strna Klišov?
12: To jsou kusové koberce z celého světa.
11: Metrážové koberce a běhouny?
12: Kvalitní PVC v rolích?
11: Či vinylové a plovoucí podlahy?
12: Odborné poradenství?
11: Profesionální podlahářství?
12: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
11: Více na koberce@strnad.cz.
12: Pro každého dobrá rada.
11: Podlahu vždy od Strnada.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Hrajeme vám hity i během prázdnin. Daša právě teď, hit Austin. Bylo 9:30 a dobrodošli. Ano, spousta Čechů i letos míří do Chorvatska, velmi oblíbená destinace. Já se tam chystám taky, už za týden. A tak mě zajímalo, jestli vy už máte cestu na Jadran za sebou. Kde jste byli? Jak to tam vypadá s cenami, s počasím, co cesta? Prostě zajímají mě

0: všechny vaše postřehy. Tak díky za spolupráci, přišlo opravdu spousta zpráv, jsem za to moc a moc rád. Třeba Blanka píše, jezdíme každý rok na Bašku vodu, máme to za sebou, až na jeden den, kdy přišla bouřka, bylo krásně, ceny podobný jako loni. Tak super, děkujeme. Byli jsme v Trogiru, je to nádherné historické městečko a nelitujeme. Akorát těch turistů by tu mohlo být méně, píše Markéta. Tak děkujeme za tip, Trogir, super. Carlos, jeli jsme na krk a chytli jsme šílený kolony. Popojížděli jsme skoro 3 hodiny, už nikdy víc. Tak toho se právě bojím, že budeme někde popojíždět v kolonách. A on je taká klasika, no, to si asi musíme všichni tak nějak splnit. Ale přišla mi taky hlasovka od posluchačky Zdeňky, která už má Chorvatsko za sebou. Zdeňko, jak to tam vypadá s cenami?
1: My jsme letos byli na dovolené s manželem v Omiši, v Chorvatsku, a ceny se nám zdají tak přibližně stejné jako loni nebo předloni. Zmrzlina se pohybuje od 2 do 2,5 eura, což vychází jako úplně úžasně, nehledě na to, že vám naberou naše 3 nebo 4 kopečky, takže cena úplně parádní. Pizza od 11 euro nahoru, samozřejmě zase si můžete vybrat, ale skvělá. Čevapy jsme si dali v housce, ale v jejich jako dělaný housce, takže vycházela 7 euro, bylo to jako obří hamburger.
0: Už se mi zblíhají sliny. Díky za naprosto dokonalé informace, přeju krásné léto všem. A pokud do Chorvatska míříte, tak hlavně v pořádku dojeďte. My posíláme teď jednu srdcovku. Ace of Base!

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Bez hvězd nejsou souvězdí a bez nás nejsou hity. Hodiny. Máme pondělí 20. července. Pokud jste v práci a nemáte dovolenou, tak to znamená, že aktuálně máte asi ten nejméně populární den v týdnu. I když pozor, ono je to nakonec možná úplně jinak, než si myslíte. Američtí experti spočítali, že pondělí je dokonce druhým nejšťastnějším dnem. Asi nejspíš proto, že ještě řešíme zážitky z víkendu. V každém případě, sobota to vyhrála, naopak nejhůř dopadla středa. Tak ať máte krásný den, za chvilku 9:45 a další, kdo nám tady zahraje, budou Nickelback.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Holašovicích na návsi se zase budou dít věci. Řemeslníků tam budou přes 200.
3: A co ještě?
2: Hudebníci, jarmareční zpívání, dechovka i cymbál, zkrátka hudba, co vás baví.
3: A co ještě?
2: Malování, tvoření, rybruční lovení, řezbáři, nožíři, mincovníci, dráteníci, malí, velcí, ocení.
4: Tradiční selské slavnosti v Holašovicích. Tento týden od pátku do neděle.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
8: A co bys rád dělal?
7: Zašíval se ve skladu.
8: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
9: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
10: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
11: Péče o zdraví žen je jednou z oblastí, na které nám opravdu záleží. Každý den poskytujeme odbornou péči ženám v různých životních etapách, od prevence a léčby gynekologických obtíží až po péči v těhotenství, při porodu i po propuštění do domácí péče. S respektem, citlivostí a důrazem na špičkovou medicínu.
10: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Strakonice. Péče o zdraví žen v každé životní etapě.
1: Hit Radio Faktor.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Things v našem éteru právě teď Nelly Furtado, 9 hodin 57 minut, díky, že nás ladíte, míříme na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Připomínáme v Českých Budějovicích na Ledické třídě komplikaci, kterou má trolejbus. Je tam dopravní nehoda a byly podle vašich informací i strženy troleje. Tábor hlásí dopravní nehodu v ulici Jihlavská, respektive je tam odstavené nákladní auto, dávejte na to pozor. A Jindřichův Hradec, Jarošovská ulice, havárie osobáku. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis štýl. Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
6: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
7: Sunex.
6: Sunex.
7: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
8: Městys Sepekov vás zve na muziku u Kaštanu. Sousedské posezení určené pro přátele dobré hudby a nálady všech věkových skupin. Pro děti je připraven skákací hrad pro všechny pohoštění. Muzikanti, kteří se přidají, jsou vítáni. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov 25. července od 16 hodin.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
11: Máme 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Cesty vlakem by mohly být příjemnější. Vznikla totiž kampaň Refreshněte s námi železnici. Ta se formou dotazníku ptá cestujících na to, co funguje a co méně. Víc anketu přiblíží mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
12: Otázky se zaměří na běžnou zkušenost s cestováním po české železnici. Od pocitu bezpečí přes čistotu a dostupnost služeb až po srozumitelnost informací, například při mimořádnostech. Zapojení přitom nevyžaduje registraci ani poskytnutí osobních údajů. Je anonymní a zabere jen pár minut.
11: Dotazník je možné vyplnit až do konce letních prázdnin. Dneškem končí vládní regulace cen pohonných hmot. Ceny paliv na tuzemských pumpách se tak po více než třech měsících opět řídí pouze podle tržních mechanismů. Podle analytiků se dá čekat prudké zdražení. Nafta může jít nahoru až o 3 koruny za litr. Podraží ale také benzín. Na jihu Čech máme novou turistickou atrakci. Po 3/4 roce se pro veřejnost otevřela rozhledna na vrchu Libín u Prachatic. Od loňského podzimu byla nepřístupná kvůli rekonstrukci. Obnova skoro 30 metrů vysoké kamenné rozhledny stála bezmála 8 milionů korun. Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj v Aténách. Ve finále porazila domácí Marii Sakariovou 2-0 na sety a vybojovala 9. singlový titul v kariéře. Trofej získala poprvé od předloňského triumfu ve Wimbledonu.
13: Přepočítávám trasu.
14: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
13: Jedete na STK Vodňany.
14: Cože?
15: STK Vodňany Čičenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
0: My Češi si rádi stěžujeme na počasí, pořád se nám něco nelíbí, ale dneska to nebude mít absolutně žádnou chybu. Čeká nás slunečno, bez deště, odpoledne příjemných 20 až 23.
9: Hit Radio Faktor.
0: Jsme rádi, že v tom dneska jedete s námi, Hit Radio Faktor, a máme pro vás další vaše oblíbené hity. Teď legendární Simple Plan.

0: Tak teď jsme se nechali unášet rytmem od Coolia v tomto podání, ale Ella Henderson a Rudimental. 10 hodin 11 minut, já vím, určitě mi řeknete, že je plný cukru a že kazí dětem zuby. Máte pravdu, ale možná se vám bude hodit víc, než si myslíte. Dneska je Mezinárodní den lízátek a pokud právě sedíte v práci a snažíte se dodělat poslední úkoly před dovolenou, nebo řídíte, nebo se prostě potřebujete soustředit, může být lízátko příjemným společníkem. Odborníci totiž říkají, že samotné cucání může některým lidem pomoci udržet pozornost a zahnat únavu podobně jako žvíkačka. Takže jestli vás dneska čeká dlouhá cesta nebo náročný den, možná není lízátko jen sladkost pro děti. Mimochodem, to je taky zajímavý, svůj název dostalo lízátko podle závodního koně jménem Lollipop. Tak sladké dopoledne.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: No jo, to se mu to zpívá Španělovi, když včera vyhráli mistrovství světa. Álvaro Soler. Řidiči a motoristé, ode dneška si raději na cestu přibalte i Neurol a kytaru pro lepší náladu. Končí totiž regulace cen benzínu a prý nás čeká doslova cenový šok. Litr nafty by mohl zdražit dokonce až o 5 korun. Takže nejen cesta na dovolenou, ale i obyčejná cesta do práce se dost prodraží. Ono to vlastně dává smysl. Tankuju, abych mohl jet do práce, vydělat peníze na benzín, abych mohl jet do práce. Svou logiku to rozhodně má.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
8: V Holašovicích na návsi se zase budou dít věci. Řemeslníků tam budou přes 200.
9: A co ještě?
8: Hudebníci, jarmareční zpívání, dechovka i cymbál, zkrátka hudba, co vás baví.
9: A co ještě?
8: Malování, tvoření, rybruční lovení, řezbáři, nožíři, mincovníci, dráteníci, malí, velcí, ocení.
10: Tradiční selské slavnosti v Holašovicích. Tento týden od pátku do neděle.
11: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
12: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
13: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
14: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
15: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
14: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
16: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio. Když jedete na dovolenou.
17: Volám.
1: Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Hit Radio Faktor s vámi, za chvilku Elis DJ a teď vám taky prozradíme a poradíme, kam vyrazit. Kam vyrazit? Věděli jste, že v Písku se psala historie české elektřiny? Místní elektrárna od Františka Křížíka byla vůbec první, která u nás trvale rozsvítila veřejné osvětlení. A dobrou zprávou je, že během července a srpna se do této technické památky můžete podívat, a to každý den. Komentované prohlídky vás zavedou nejen do samotné elektrárny, ale i na přilehlý ostrůvek s krásným výhledem. Pokud máte rádi zajímavou historii spojenou s technikou, tohle stojí za výlet. Pokud máte rádi atmosféru staročeských jarmarků, poctivá řemesla a živou muziku, udělejte si výlet do jihočeských Holašovic. Od pátku do neděle se tam budou konat už 27. selské slavnosti. Na návsi, která je zapsaná do seznamu UNESCO, se představí přes 250 řemeslníků a taky lidových umělců. Nebudou chybět ukázky tradičních řemesel, folklor, program pro děti, ani soutěž o nejlepší domácí koláč nebo buchtu. No a do kina Vyšší Brod míří nová česká komedie Bardotky. V pátek od 8 večer se můžete těšit na příběh tří kamarádek po 60, které si chtějí život užít naplno. Pokud máte chuť na letní českou komedii, tak Bardotky jsou právě tip pro vás.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: I za 100 let to byla písnička, která vznikla ke 100. výročí vzniku Československa v roce 2018. Tenkrát se sešlo, tuším, že 13 známých oblíbených českých interpretů. Byl tam, pokud se nepletu, Tomáš Klus, Mira, Jindra Polák, Xindl X, Michal Hrůza. Tuším, že i Vašek Bláha z Divokýho byla, na ostatní si nevzpomenu, bohužel, omlouvám se. V každém případě i my jsme byli u zrodu této myšlenky. Vlastně Hit Radio má prsty v hitu, který jste právě teď slyšeli. Za 100 let. 10 hodin 40 minut, za chvilku Lady Gaga a v 11 další čerstvé zprávy. Hit Radio.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindl X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Zakázka za 2 miliardy korun. Nová výroba, nové příležitosti. To je motor Jikov. V Soběslavi rozjíždíme výrobu tažných zařízení pro vozy koncernu Volkswagen. Hledáme vedoucí směny, obsluhy CNC strojů, seřizovače, údržbáře i kontrolory kvality. Staňte se součástí silné české firmy. Motor Jikov. Jsme motorem vašeho života. Více na motorjikov.com sekce kariéra.
6: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
8: Faktor.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Blíží se 11 hodin, Hit Radio Faktor s vámi, přejeme krásné dopoledne a pokud jste za volantem, tak taky šťastnou cestu. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, máme tady informaci od vás. Pozor v Táboře na kruháči před policií.
1: Chci upozornit na špatné, ta vysypaná nějaká suť na kruháči v Táboře před policií České republiky. Je to tam, když tam někdo vysypal nějaký cihly, tak tam spolupte. Řidič Láďa.
0: Ahoj, děkujeme, díky moc, že vysíláte s námi. Přidat se můžete i vy ostatní, pokud narazíte na komplikace, ale vlastně i dobré zprávy nám můžete volat, proč ne? Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Franto, co jsi to zaskoupil?
3: Zavařovací hrnec!
2: A co budeš dělat?
3: V létě okurky, v zimě svařák!
4: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu-elektro.cz
5: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: 11 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Dobré dopoledne. Na českých silnicích přibývá tragických nehod motorkářů. Za prvních 6 měsíců letošního roku při nich zemřelo 31 motocyklistů, což je o 11 více než ve stejném období loni. Jeden z důvodů uvádí ředitel BESIPu Tomáš Neřolt.
11: Naše hlava je nastavená při tom řízení spíše na to, že hledám očima auto a tu motorku třeba můžu přehlédnout i proto, že jí zkrátka nevěnuji tu pozornost.
10: Já ještě doplním, že právě v létě vrcholí motorkářská sezóna a riziko nehod významně roste. Tábor letos poprvé nabídne v zimních měsících ledové kluziště. Umístěno bude nedaleko centra města. Zájemci ho budou moci využívat hlavně v období adventu. Kluziště na náměstí TG Masaryka bude otevřené 2 měsíce od půlky listopadu. Italská vinařství se topí ve víně. Stav zásob se jen několik měsíců před vinobraním dostal na 4leté maximum a dosáhl bezmála 50 milionů hektolitrů vína. Uvádí to italské ministerstvo zemědělství, podle kterého klesá domácí spotřeba a zbrzdil se i vývoz do zahraničí. Madrid se připravuje na návrat fotbalových mistrů světa. Španělská reprezentace by domů ze Spojených států měla dorazit předpolednem. V metropoli aktuálně finišuje úklid po oslavách, které v zemi vypukly poté, co Španělsko ve finále světového šampionátu porazilo Argentinu v prodloužení 1-0.
12: Přepočítávám trasu.
13: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
12: Jedete na STK Vodňany.
13: Cože? STK Vodňany Číčenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
0: Já bych řekl, že je čas vyměnit ledové frappé za horký čaj a kraťasy za mikinu. Minimálně do pátku nás čeká teplotní facka. Po ránu docela chladno, odpoledne kolem příjemných 20 stupňů, ale na koupačku to rozhodně nebude.
8: Hit Radio Faktor.
0: Jeden pár z českých Budějovic našel recept na šťastné a dlouhé manželství. Za chvilku vám prozradím, jak spolu dokázali vydržet

Skoro čtvrt na 12 a na Hitrádiu Faktor právě teď Welshly Arms a Legendary. A jdeme se podívat na manželství. Kolik vztahů podle vás vydrží celý život? Co myslíte? Nebo zeptám se jinak. Dokážete si představit, že budete s vaším partnerem více jak 60 let? Manželé Morcheovi z Českých Budějovic jsou důkazem toho, že to pořád jde. Představte si, že teď o víkendu oslavili kamennou svatbu. Kamenná svatba to je 65 let společného života. 65 let, ty kráso. Za tu dobu se svět změnil pochopitelně k nepoznání. Přišel internet, mobilní telefony, sociální sítě, ale jedna věc zůstala stejná. Každé ráno vedle sebe vstávali dva lidé, kteří se rozhodli, že spolu budou i další den. To je přece moc hezký, co říkáte. Možná vás taky zajímá, jaký je jejich recept na to dlouhé a spokojené manželství. Tak asi vás to nepřekvapí, ale říkali, že je to hlavně tolerance, jo? Tak možná právě v tom je celé kouzlo. My si právě teď dáme další hity. 90. léta, Soul Asylum.

0: Forever Young, tahle melodie má spoustu podob. My vám ji hrajeme třeba od Davida Getty, ale v tomto podání Jay-Z. Tento týden nás zajímá, jestli si vzpomenete na svoje úplně nejlepší kempování. Na chatku, která vonila dřevem, sprchy na žetony, ranní rosu před stanem nebo večer u ohně, kdy bylo úplně jedno, kolik je hodin. Tak přesně takové vzpomínky teď hledáme na Hydrádiu Faktor společně s 4Camping. Napište nám svůj nejsilnější nebo nejvtipnější zážitek z kempování, protože ve hře je tentokrát poukaz na vybavení Peak Design v hodnotě 7000 korun. Přihlásit se do této soutěže můžete jednoduše na webu hydradiofaktor.cz. No uvidíme, třeba právě vaše historka dokáže, že ty nejlepší dovolené se často neodehrávají v luxusním hotelu, ale pod širým nebem.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Zveme vás na tradiční rybí hody do Ločenic. Ochutnat můžete pstruha na másle, uzenou makrelu i kapra a mnoho dalších specialit. Akce se koná za každého počasí, zahraje country kapela Kobři a vstupné je zdarma. Těšíme se na vás 25. července od 14 hodin v Ločenicích.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

všichni máme ještě v živé vzpomínce Jelen Fest v Třeboni, který se opravdu povedl. Jelen, touha a pláč. No a je na čase pustit si v našem éteru jednu parádní a vyvoněnou srdcovku. A jestli jste někdy viděli dva chlapy v hedvábných košilích, jak kývou hlavou do rytmu, tak jsou to určitě týpci z filmu Noc v Roxbury. To je naprosto kultovní komedie, která vypráví o dvou bratrech, co mají jediný cíl. Dostat se do nejvyhlášenějšího nočního klubu ve městě. Ono to není tak jednoduchý, protože cestou za svým snem zažívají jednu trapnou situaci za druhou a proto tenhle ten film baví dodnes. Takže až bude krásný letní večer a vy si budete chtít pustit nějaký film, který jste dlouho nevěděli, Noc v Roxbury je značka ideál. Jak asi tušíte, mám pro vás melodii z něj a já vám garantuju, že po ní minimálně celý den budete kývat hlavou do rytmu. Tak jdeme na to, volume doprava, headway!

0: A v pondělním dopoledni si zaspívala taky Taylor Swift. Hydrádio Faktor s vámi. Teda to nám to letí. Dneska je to už 9 let, co odešel Chester Bennington, zpěvák a frontman kapely Linkin Park. A chlap, který nás naučil křičet, abychom se uvnitř nezbláznili. Chester Bennington byl podle mě poslední skutečnou ikonou, která dokázala sjednotit metalisty, rapery i popové fanoušky. My na něj pochopitelně zavzpomínáme a to už za chvilku po 12. hodině v rámci pondělních srdcovek. Tak určitě zůstaňte s námi, budu za to moc a moc rád. Ode mě hezký zbytek dne a zítra v 9 zase na značkách.
1: Být dítětem vážně není jednoduché. Dost jim to komplikujeme.
2: Lidi mají jako úplně hysterický strach z toho, aby se rodiče pohánali před dětma. Ale to je prostě přirozený život.
1: Dospívání, výchova, sociální sítě. Nemají to lehké.
3: Ta doba je hrozně těžká, jako oni to nemají jednoduchý a jak si všichni říkají, jsou vystavovaným strašnému tlaku.
1: Poslechněte si podcast Hitrádia s Tomášem Klusem a Ivou Hačmusa o velkých starostech malých dětí. Poslouchej mě na webu Hitrádia, Spotify a dalších platformách.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
1: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
1: Elite Date? Neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
14: A co bys rád dělal?
13: Zašíval se ve skladu.
14: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
15: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
16: Hit Radio Faktor.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Nehodu tří osobáků hlásíte na příjezdu do Hluboké od Týna u Byly. Vyšetřovat se to tu má ještě zhruba hodinu, tak opatrně a nohu z plynu. Dávejte na sebe pozor, přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
8: Záruční i pozáruční servis štýl.
7: Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Řada škol stále schání učitele, ředitelé využívají letní prázdniny k doplnění sboru a před začátkem nového školního roku obsazují chybějící místa. Pomáhá jim s tím také nový portál Ministerstva školství. Jak funguje, popisuje mluvčí Ondřej Macura.
14: V pracovních nabídkách mohou uchazeči snadno vyhledávat podle požadovaných kritérií, tedy například podle kraje, typu školy nebo specializace. Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla.
13: Školy nejčastěji hledají učitele pro mateřinky a první stupně základních škol. Do Česka se pravděpodobně dnes vrátí dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Jejich posádky provedly stovky schozů vody. Návrat vrtulníků do Mělníka a Přerova se může protáhnout, a to kvůli počasí. Italská vinařství hlásí nadměrné zásoby vína. Stav se jen několik měsíců před vinobraním dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 46 milionů hektolitrů vína, což je více než loni. V tomto ohledu proto mluví o nadměrné produkci. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Kousek historie přímo pod nohama na česko-rakouské hranici u přední Výtoně se otevřela nová stezka vzpomínek. 10 informačních panelů připomíná železnou oponu zaniklé pohraniční obce i osudy lidí, kteří museli oblast po válce opustit. Stezka začíná u památníku železné opony.
15: Přepočítávám trasu.
16: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
15: Jedete na STK Vodňany.
16: Cože? STK Vodňany Číčenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
2: Na jihu se dneska přeháněk bát nemusíme, vydrží nám polojasno, ale stupnice teploměru se dostanou jen na slabých 23.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 11:02, s vámi Kateřina Pechová a před námi srdcovky. I dneska to bude nabité Linkin Park, DJ Jazzy, Richie Appleberry, Fornon Blondes, no a začneme ale s bahamskou skupinou Bahamen. Jejich naprosto legendární song Who Let The Dogs Out určitě znáte. Pochází z roku 2000, co možná nevíte, že je to reálně feministický song. Ano, a je o takových těch chlapech, co pořvávají na ženy na ulici. Takže Who Let The Dogs Out, první dnešní srdcovka.
0: Hit Radio Factor.

0: Who Let the Dogs Out a Bahaman v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Čeká nás další srdcovka a tentokrát se podíváme za skupinou Four Non Blondes. Song, který nás čeká, nedosáhl úplně takového úspěchu jako megahit What's Up, ale to je vždycky těžký, ale zároveň má hezký poselství, protože tenhle song vypráví o touze uniknout z reality a hledání lepšího života, a to prostřednictvím metafory kosmonauta. Ano, a jmenuje se Spaceman. Vydáme se s ním do roku 93. No tak si zkuste na chvilku všichni představit, že jste kosmonaut. Další dnešní srdcovka, Four Non Blondes a Spaceman.

0: To je pravá Itálie, song, který oslavuje romantickou letní atmosféru, lásku a nezaměnitelný italský šarm. Další dnešní srdcovka Richie Poveri, Made in Italy.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Na Hit Rádiu nás čeká další skvělá srdcovka. A pozor, za tímhle songem stojí duo, které za tenhle hit získalo navíc v roce 92 prestižní cenu Grammy za nejlepší rapový výkon dua nebo skupiny. Kdo je Will Smith, určitě víte. A to, že Will Smith je zároveň Fresh Prince, to víte taky. No a společně s DJem Jazzy Jeffem vydali song Summertime. A takhle, tehdejší tvrdý rap, jo, tohle úplně se vymyká, protože to je pohodička, melodie, uvolněný tón a oslavuje to grilování, jízdu autem a letní pohodu s přáteli. Takže do léta ideální.

0: další srdcovka na Hit Radio, Linkin Park a Castle of Glass.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Metafora, která tady zní, je zámek ze skla, který vyjadřuje pocit vlastní zranitelnosti a bezvýznamnosti v rámci obrovského světa. No a nehrála dneska náhodou, dneska je to totiž právě 9 let, co nás Chester Bennington opustil. Takže jsme mu ji zahráli, tak říkajíc, tam nahoru. No a ještě to není úplně všechno, protože samozřejmě i dneska nás čeká vaše srdcovka. Takže teď vezměte telefony a vyťukejte 777 937 777. No a k tomu napište, jaká je vaše srdcovka a hlavně proč. Proč zrovna tenhle song je pro vás tím nejmilovanějším? Dokáže vás přenést na nějaký konkrétní speciální místo nebo do nějaký speciální události? Nebo vám prostě jenom vždycky zvedne náladu? Pište, jaká je ta vaše srdcovka. Za chvilku si jednu z nich dáme, do té doby Damiano David nebo Eva Farná.
2: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 kilometrů nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
7: Když máte chuť.
8: A něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního.
7: Tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
9: Na pohádkovém koberci?
10: Přímo do pohádky koberců.
9: Rodinná firma koberce Strna Klišov.
10: To jsou kusové koberce z celého světa.
9: Metrážové koberce a běhouny.
10: Kvalitní PVC v rolích.
9: Či vinylové a plovoucí podlahy.
10: Odborné poradenství.
9: Profesionální podlahářství.
10: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
9: Více na koberce@strnad.cz.
10: Pro každého dobrá rada.
9: Podlahu vždy od Strnada.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hitrádiem. Hitrádio.

0: Damiano David, Féteru Hit Rádia, krásné odpoledne.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: No je čas na poslední dnešní srdcovku. Dneska jsem vybrala zprávu od Káti. Ta píše, moje srdcovka je píseň Brave od Sary Bareilles. Tak nějak mě to vždycky povzbudí a zvedne náladu. A přesně to by songy měly dělat. V ideálním případě. No doufám, že konkrétně tenhle song to zvládne u vás všech. Protože o tom je. O odvaze promluvit, vyjádřit svoje skutečné já a nenechat se svázat strachem. Takže poslední dnešní srdcovka Sara Bareilles a Brave. Jdeme na to!

0: Ray v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No a pozor, dům pro Julii slaví 2 roky od otevření. Už funguje, pomáhá, stále mu samozřejmě spolu s vámi pomáháme. Společně už se nám totiž pro ně podařilo vybrat asi 5 milionů korun. Což je naprosto úžasný, protože pomáhají rodinám, o jejichž vážně nemocné děti musí být postaráno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A je skvělý, že právě dům pro Julii, první dětský hospic v Česku, se nám společně podařilo do téhle fáze dostat. Všem, kdo tam pracují, kdo se tomu věnují, děkujeme za tu neúnavnou, neustávající práci. Je to fantastický. Takže přejeme všechno nejlepší k těm 2 letům. No a přejeme, ať to takhle skvěle pokračuje samozřejmě dál. A vám děkujeme, že jste u toho s námi. Za chvilku vám do uší pošlu třeba Eda Sheerana, Rose a Bruno Mars nebo Imagine Dragons.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Městys Sepekov vás zve na muziku u Kaštanu. Sousedské posezení určené pro přátele dobré hudby a nálady všech věkových skupin. Pro děti je připraven skákací hrad pro všechny pohoštění. Muzikanti, kteří se přidají, jsou vítáni. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov 25. července od 16 hodin.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Leze, leze, bože, leze, nedá pokoj, až tam vleze, co je to?
5: Sunex.
4: Sunex.
5: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
6: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
7: Péče o zdraví žen je jednou z oblastí, na které nám opravdu záleží. Každý den poskytujeme odbornou péči ženám v různých životních etapách. Od prevence a léčby gynekologických obtíží až po péči v těhotenství, při porodu i po propuštění do domácí péče. S respektem, citlivostí a důrazem na špičkovou medicínu.
6: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Strakonice. Péče o zdraví žen v každé životní etapě.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zara Larsson na Lush Life v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Poetika nebo Panic at the Disco, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči opatrně a nohu z plynu, jestli projíždíte kolem Temelínské elektrárny, hlásili jste tu jednu neoznačenou hlídku s radarem, jezděte tak, jak se má, šťastnou cestu a kdyby něco, jsme tady. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz.
5: Starnet internet.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: elitedate.cz.
13: Hey, this is Ava Max. All the hits.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
13: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
14: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv Přelci Daňková. 2400 padělků zabavila v prvním čtvrtletí Česká obchodní inspekce. Jejich hodnota v cenách originálu byla zhruba 5 milionů korun. Je to méně než za stejné období loňského roku. Doplňuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
15: Docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilního zboží. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon.
14: Za porušení práv duševního vlastnictví bylo rozdáno 69 pokut za bezmála 2 miliony korun. Advokáti apelují na politiky, aby se vrátili k odborné diskuzi nad návrhy zákonů. Upozorňují, že návrhy změn trestního práva teď často vycházejí z poslaneckých nebo senátorských iniciativ. Vůbec tak neprojdou připomínkovým řízením, kdyby se k nim mohli vyjádřit experti. Navíc bývají nesrozumitelné nebo špatně technicky zpracované. Více než 300 českých skautů a skautek pojede na sraz Jamboree. Uskuteční se od 1. do 8. srpna nedaleko Budapešti. Na akci dorazí kromě Čechů a domácích Maďarů také skauti ze Slovenska, Polska, Rumunska nebo Anglie a dalších nejen evropských zemí. Tématem jsou letos antické olympijské hry. Teď se podíváme k nám.
1: Falešná dcera připravila ženu ze Strakonicka o více než 40 tisíc korun. Podvodník ji kontaktoval přes WhatsApp s tím, že se dostal do problémů a potřebuje peníze. Žena částku poslala, další požadavky už jí ale byly podezřelé. Policie znovu radí, blízkému je lepší vždy nejdříve zavolat.
16: Přepočítávám trasu.
17: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
16: Jedete na STK Vodňany.
17: Cože? STK Vodňany Čičenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
1: Stupnice teploměrů ukazují nejčastěji kolem 20, dneska nic moc, ale aspoň neprší a dobrou zprávou je, že minimálně do večera by ani nemělo.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13, doufám, že pondělí. Zatím nemáte moc pondělovitý, jo? Že je jako v pohodě, co? Třeba ho dokonce zvládáte i s úsměvem. S tím pomůžou další hity Panic at the Disco, Poetika, teď David Guetta.

Panic at the Disco s námi v éteru Hit Radio. No a pozor, důležitá zpráva. Na Disney Plus dorazí 27. července, což je přesně za týden, nový seriál Posedlost. Jo, první den dostupné 3 epizody, klasika, postupně budou přibývat díly, což je takový to náročný, když jde o něco napínavého. A to v tomhle případě rozhodně bude. Je to totiž psychologický krimi thriller, který sleduje agentku FBI, Alice Black, která pátrá po mimořádně chladné a vypočítavé sériové vražetkyni. Ale postupně se to mění z klasického lovu, protože životy obou žen se začnou proplétat. A seriál má zpochybňovat to, kdo je lovec, kdo kořist a kde vlastně leží hranice mezi spravedlností a pomstou. Jo, asi už teď je vám jasný, že tohle stojí za to vidět. No a proto pro vás něco máme. My pro vás totiž máme roční předplatné na Disney+. Ano, každý den jedno, celý tento týden. A princip je úplně jednoduchý. Stačí mi každý den odpovědět na moji otázku. Jednoho z vás vyberu. No a ten získá právě roční předplatné na Disney+. I dneska je ve hře. To znamená, já se ptám, jaká je vaše úplně zbytečná posedlost? Takový to, že jste tím posedlí, vlastně to furt potřebujete, ale víte, že je to vlastně úplně zbytečný. Jo, může to být třeba věc, to dělám hodně já, kontrolování počasí každých 10 minut, jo, jako kdyby se tam náhodou něco za těch 10 minut změnilo, nebo takový to, že přerovnáváte věci v myčce třeba, nebo chodíte 6x denně kontrolovat cenu letenek, i když třeba vůbec neplánujete někam letět. Jaká je vaše zbytečná posedlost? Napište mi na 777-937-777 a už za chvíli vyhlásím jednoho z vás, kdo získá roční předplatné na Disney+. No teď už Katy Perry.

0: Coldplay a Sky Full of Stars. Posloucháte Hit Radio. No a my hrajeme. Hrajeme o předplatné na rok na Disney+. Tam přijde už 27. července nový thriller Posedlost. A my jsme dneska řešili vaše posedlosti. A takhle, jste naprosto skvělí. Děkuju za tu spoustu zpráv. A co jsem pochopila, tak většina vašich posedlostí se týká jídla, hlavně sladkostí. A pak teda hodně rovnání věcí, od polštářků přes rohy u papíru po boty v botníku, což je těžký, zvlášť když máte děti nebo partnera. Takže vám všem držím pěsti. Dneska jsem ale nakonec vybrala zprávu od Elišky. A hned pochopíte proč. Ta píše: krásné odpoledne, myslím, že moje posedlost opravdu smysl nedává, ale dělám to fakt pořád. Vždycky, když vidím SPZ auta, tak si musím v hlavě vynásobit všechny čísla mezi sebou, které na té SPZ jsou. A musím to stihnout hned. Nedej bože, když to auto někam odbočí a já to nestihnu. To pak mám klidně zkažený celý den. Tak Eliško, ano, je to sice asi zbytečná posedlost, ale dneska ti vynesla roční předplatné na Disney+, takže gratuluju, myslím si, že ti to i všichni ostatní přejou. Doufám, že si dneska stihla vynásobit hodně SPZ-ek. No a vy nebojte, protože další šance, další téma zase zítra. A hity úplně pro všechny. Tom Grennan nebo Cyril už za malou chvilku. Hit Radio.
1: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
5: A co bys rád dělal?
4: Zašíval se ve skladu.
5: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovního mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
6: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
7: Zveme vás na tradiční rybí hody do Ločenic. Ochutnat můžete pstruha na másle, uzenou makrelu i kapra a mnoho dalších specialit. Akce se koná za každého počasí. Zahraje country kapela Kobři a vstupné je zdarma. Těšíme se na vás 25. července od 14 hodin v Ločenicích.
8: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Snídaně šampionů je zpátky v kompletním složení.
2: Musíme říct, že opravdu ve formě.
3: Silnější než kdy dřív.
1: Propojuje ubytovatele, výletky. Tak ještě jednou.
0: Dej si snídaně šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Little bit of love. Tom Grennan s námi právě teď na Hit Radio. Krásné odpoledne. A my pokračujeme v terapii venkem. Tento týden po vás chceme historky z kempu. Ano, takový ten příběh z kempu, na který nikdy, nikdy nezapomenete. Vaše příběhy nám píšete na hitradio.cz. A i tento týden pro vás máme poukaz na nákup produktů, tentokrát značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na outdoor shopu forcamping.cz. Hrajeme o skvělé ceny, věřte mi. No a jeden z vašich příběhů, ten úplně nejlepší, vybereme v pátek ráno a ten z vás vyhraje. A vy nám píšete fantastické věci. Dneska tady mám příběh od Petra, jo. Zkuste si to představit. V kempu jsem chtěl udělat dojem a oznámil, že snídaně zařídím na ohni, jako správný chlap z divočiny. Po 20 minutách jsem měl studené párky, ohořelé obočí a půl kempu v kouři. Nejhorší bylo, že vedle nás 8letá holka uvařila na vařiči palačinky pro celou rodinu. Dostal jsem jednu ze soucitu a její táta mi půjčil kleště, abych si příště negriloval vlastní ruku. Od té doby mám v partě přezdívku Bear Grylls z Temu. Petře, je to skvělý. Já jsem to třeba úplně viděla, věřím, že nejsem sama. Dámy a pánové, kdo jste se v tom případě taky poznali, jo? Podělte se s námi o váš příběh z kempu na hitradio.cz. No a jeden z vás už tenhle pátek vyhraje. Věřím, že vaše kempování je naprostá pohoda. Kabáti právě teď.

hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, hlavně si moc dobře nevedou. Solej sirky,

0: Jaký máte pondělí? Dua Lipa, Houdini na Hit Radio. Prosím vás, dneska, 20. července, je Mezinárodní den šachu. Umíte hrát šachy? Mně to přijde strašně vznešený. Jo, strašně hezky, já jsem hrála jako dítě. A dala jsem si dva úkoly do dalších narozenin, což mi nedává už moc času. Každopádně chtěla jsem se naučit péct nějaký pečivo, což se mi povedlo teď o víkendu. A jo, udělala jsem čabáty, já vím, že je to strašně jednoduchý. A vy umíte udělat mnohem lepší věci. To o tom já nepochybuju, naopak. To je dobře, že někdo umí péct i složitější věci. Ale šachy. Jako, nevím, jestli znáte takovou tu slavnou větu, a to je, život je jako šachy. Neumím hrát ani jedno. Jo, tak mě by zajímalo, myslíte si, že se to člověk ještě může naučit? Umíte někdo šachy, jakože si fakt říkáte, jakože to umíte? Že umíte strategicky prostě, kam s tím pěšákem, kam s tím králem, co? Nebo si myslíte, že je to zbytečné a je lepší se věnovat třeba Rubikově kostce? Co si o tom myslíte vy? Dáte si dneska party? I love it when you call me, señorita. I wish I could pretend. Jestli neumíte šachy, tak si můžete dát dneska aspoň party, člověče, nezlob se. Jo, to můžete, to naštve lidi úplně stejně. Další hity douší, za chvíli Shawn Mendes, Camila Cabello nebo One Republic.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindl X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna v Hluboké nad Vltavou za podpory Hit Rádia Faktor.
4: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Zakázka za 2 miliardy korun. Nová výroba, nové příležitosti. To je motor Jikov. V Soběslavi rozjíždíme výrobu tažných zařízení pro vozy koncernu Volkswagen. Hledáme vedoucí směny, obsluhy CNC strojů, seřizovače, údržbáře i kontrolory kvality. Staňte se součástí silné české firmy. Motor Jikov. Jsme motorem vašeho života. Více na motorjikov.com sekce kariéra.
7: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Shawn Mendes a Camila Cabello v éteru Hit Rádia těsně před 14. hodinou. Za chvilku rehab nebo činasky, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servise na jihu Čech. Pozor, jestli jedete z Trhových Svinů do Nových Hradů. Před rejty se střetl osobák s motorkářem a na místě zasahují všechny složky IZS. Nejspíš to tu pouští kyvadlově. Dávejte na sebe pozor a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: V Holašovicích na návsi se zase budou dít věci. Řemeslníků tam budou přes 200.
7: A co ještě?
6: Hudebníci, jarmareční zpívání, dechovka i cymbál. Zkrátka hudba, co vás zbaví.
7: A co ještě?
6: Malování, tvoření, ryb ruční lovení, řezbáři, nožíři, mincovníci, dráteníci, malí, velcí ocení.
8: Tradiční selské slavnosti v Holašovicích. Tento týden od pátku do neděle.
9: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
10: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
9: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
10: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
11: Prior je tady totiž pro vás.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
17: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zákaz používání mobilů ve školách vláda podle očekávání podpořila. Týkat se má dětí v mateřinkách, na základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií. Kromě výuky a přestávek by měl zahrnovat také čas strávený ve školní jídelně, družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání mobilů omezit nebo zakázat. Školní řád jako dosud. Cesty vlakem by mohly být příjemnější pomoc, k tomu může i nová kampaň Refreshněte s námi železnici, která se formou dotazníku ptá cestujících na to, co funguje nebo co naopak drhne. Popisuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
18: Otázky se zaměří na běžnou zkušenost s cestováním po české železnici. Od pocitu bezpečí přes čistotu a dostupnost služeb až po srozumitelnost informací, například při mimořádnostech. Zapojení přitom nevyžaduje registraci ani poskytnutí osobních údajů. Je anonymní a zabere jen pár minut.
17: Dotazník je možné vyplnit až do konce letních prázdnin. Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení šampionátu na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu. Třetí je Francie. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Mladí fotbalisté Dynama o městskou podporu nepřijdou. České Budějovice poslali mládežnické akademii stejně jako v minulých letech 8,6 milionu korun. Peníze půjdou hlavně na mzdy trenérů. První tým, který sestoupil do třetí ligy, ale radnice finančně podporovat nechce.
19: Přepočítávám trasu.
20: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
19: Jedete na STK Vodňany.
20: Cože? STK Vodňany Číčenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
1: Nakonec ještě počasí, v pondělí odpoledne čekáme povětšinou polojasno, místy oblačno, ale bez deště, z maximy do 23 stupňů.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě to úplně nejlepší pro vaše uši. Právě teď Story of my life a One Direction. Tak jdem na to. Written in these walls are the stories that I can't explain.

One Direction dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem a máme tady velké narozeniny. Dneska narozeniny slaví Seznamky. Ano, dneska slaví 331 let. To je husté, co? Od prvního inzerátu, který zněl gentleman 30-letý prohlašující, že má velký majetek, by se rád oženil s mladou dámou, která má kapitál 3000 liber. Tak od tohohle se ty dnešní inzeráty malinko liší, jo? Ale podstata, ta zůstává asi stejná. Chceme se párovat ideálně se zajištěným protějškem. Značka spěchá. Takhle, důležitá věc. 42% lidí se na Seznamkách setkala s totálním bizárem. Já si myslím, že to číslo by mělo být podstatně větší, protože jestli jste byli někdy na Seznamce aspoň 5 minut, tak... No nic, to je moje otázka. Dámy a pánové, teď je to na vás. Pojďte mi napsat. 777-937-777. Co nejdivnějšího jste na Seznamce zažili, slyšeli nebo cokoliv jinýho vy? Jo? A nebo naopak, možná to pro vás byla čistě pozitivní zkušenost a našli jste tam životní lásku. Pojďte se podělit. Napište, co Seznamka byla pro vás. No a tohle je Rehab. Bylo

Činašky a slovenský klín v éteru Hit Rádia. A my řešíme seznamky. Zažili jste tam spíš bizár, anebo vám to naopak přineslo lásku na celý život? Píše třeba Ivča. Měla jsem napsané, že miluju přírodu, procházky a mám doma kočičky. Přišel namachrovaný týpek, který na mě hned, že procházky ho nudí. Nesnáší zvířata, zejména kočky. Pak už jsem ho neposlouchala. Vstala jsem od stolu a řekla mu na otázku, kam jdu, že musím nakrmit kočky. Jo, holt asi čuměl na oči na fotce místo popisu. Ale to je přesně ono, jo, tady to někteří lidi ignorujou, jo, třeba i ten pitomej popisek, to samý píše Martin, ten píše, já jsem měl jasně napsané, že jezdím denně na kole, měli jsme za sebou už pár týdnů, bylo to fajn a ona mi pak řekla, že jí ale vadí, že jezdím na kole, to je prostě strašně smutný, ale hele, ne vždycky je to špatný, i když to tak může ze začátku vypadat. Peťa píše, ahoj, tak mě udělali na seznamce službičku pánové, kteří neustále posílají ženám přirození. Nevyžádaný dick pic. Píše, pak už stačila jedna slušná zpráva a jsme spolu 9 let. Jo, vidíte, v tom davu těch obrázků, těch orlojí z Brna, stačí potom jedna normální zpráva a hele, jak to může klapnout. Pište dál na 777-937-777 svoje buď bizarní nebo hezký zážitky ze seznamek. A já posílám další hity, tohle je víkend.

0: we could dance all night.
1: Posloucháte Hit Radio, za námi Miles Smith a Nice to meet you. A my tady řešíme právě seznamky, ty dneska slaví 331 let. A takhle, v podstatě se shodneme na tom, že seznamky můžou být super a vlastně i bizár. Jo, takže nerozřešeno. Každopádně může to být fakt hezký. Píše třeba Olda. S nynější manželkou jsme se seznámili přes seznamku před 16 lety. Po 2 letech jsme se vzali. Máme 3 děti a 8 vnoučat. Občas se objeví nějaký mráček, ale klepe nám to. A to je hezký. Jo, potom tady další zprávu. Já jsem se svým mužem seznámila na seznamce a moc šancí jsem tomu nedávala. On málo mluvil a já hodně. Po prvním rande jsem si říkala, že si o mě musí myslet, že jsem úplně blbá a že někdy je mlčeti zlato. No a jsme spolu už 22 let. Jo, vidíte, důkaz Jarka, že prostě protiklady se přitahují. To je dobře, že jeden mluví víc a druhý míň. No ale stejně, dámy a pánové, musím to uzavřít naprostým bizárem. Je mi to líto. Simona píše. Já byla přes seznamku pozvána na otočku na výlet do Brna. Když jsem se zeptala, kde a co tak budeme dělat, napsal, že jede pracovně do spalovny domácích mazlíčků, které tam musí odvést. Z díky jsem odmítla. Panové, kdybyste potřebovali tipy na to, kam na rande klidí, mi napište, já vám něco poradím, fakt, ale tohle ne, nevadí. Tak držím pěsti, pokud zrovna hledáte lásku, ať to klapne. Další hity za chvíli, Adele nebo Miraj. Slibuju, bez bizárů.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Pálči u Kladna za 6 milionů 900 tisíc korun, rodinný dům ve Frýdku Místku za 8 milionů 500 tisíc a 1 koruna, rodinný dům v Meziříčku u Třebíče za 5 milionů 990 tisíc, byt 2+1 v Ústí nad Labem na severní terase za 3 miliony 190 tisíc a zemědělská usedlost v Chroustově u Nymburka za 2 miliony 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
4: Záruční i pozáruční servis štýl.
3: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle show Miraj v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. A kamarádi, máme problém. Je tady jeden velký průšvih, protože Italové mají příliš mnoho vína. Je to tak, zásoby na vinicích vystoupaly na maximální hodnotu 46 hektolitrů vína. Jen si to představte. No a v podstatě se dá říct, že potřebují naši pomoc. A kdo my jsme, abychom to odmítali, protože pojďme si říct, že co se týče Itálie, máme rádi všechno. Jo, pizzu, těstoviny, tiramisu, to víno samozřejmě, víno. Já myslím, že jediné, co nám vadí, tak může být třeba Mussolini, jo. Jinak milujeme italské věci. Takže jestli mě teď někdo v Itálii slyší, už jedu. Už jedu. Další hity do uší, za chvíli Alex Warren a teď jsou tu ATC.

0: Alex Warren v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. Za chvíli 3:45. Já se s vámi prozatím loučím. Slyšíme se dneska opět večer v 18:00 Hit Rádio Klasik, takže to nejlepší z 80., 90. a milénia. To je jasný. Budu se moc těšit a za chvíli už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Pondělní odpoledne je tady, já vím, že to bolí, ale už ten nejhorší den z týdne máte skoro za sebou. V odpoledni na Hit Rádiu Faktor se na vás už teď těším a jako vždycky vás nepřipravíme s Pájou o aktuální dění v regionu, podíváme se i na to, o co tenhle týden hrajeme a dáme si samozřejmě pořádnou dávku těch nejlepších hitů.
1: Hit Rádio Faktor.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Chtěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Radíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Podle policejního serveru ještě zhruba hodinu počítejme s komplikacemi před rejty na Trhosvinensku. Ve směru ze Svinů na Hrady se došetřuje dopravní nehoda motorkáře. Jak to tu aktuálně vypadá a jestli už je to průjezdné, to nám můžete dát vědět, budeme rádi. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Franto, co jsi to zaskoupil?
3: Zavařovací hrnec.
2: A co budeš dělat?
3: V létě okurky, v zimě svařák.
4: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domov.elektro.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Dobré odpoledne, máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Penze by mohly seniorům po 80 růst každých 5 let o 500 korun. Vláda schválila novelu, která má od příštího roku přilepšit lidem ve věku 80, 90 a 95 let. Od roku 28 by se důchod mohl zvyšovat také za práci v penzi. Návrh ale ještě musí projednat poslanecká sněmovna. Zelené elektroauto bude v Písku sloužit nejméně další rok. Město prodlouží projekt People Car, který se podle radnice osvědčil. Vůz si mohou obyvatelé rezervovat, odemknout i zaplatit přes mobilní aplikaci. Během pilotního provozu absolvoval stovky jízd, byl zamluvený více než 16 hodin a najel přes 630 tisíc kilometrů. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsíc zcela zmizí v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Od nás z Česka bude možné zahlédnout, jak měsíce zakryje přibližně 83 až 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje večer, tudíž těsně nad západním obzorem. A tenistka Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Aténách porazila 7-6 a 6-3 domácí hvězdu Marii Sakkariovou a má 9. single titul v kariéře. Trofej získala poprvé od předloňského triumfu ve Wimbledonu 2024.
9: Přepočítávám trasu.
10: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
9: Jedete na STK Vodňany.
10: Cože? STK Vodňany Čičenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
0: Dneska odpoledne bychom to měli zvládnout bez deštníku, ale naměříme jen do 23 stupňů. Podobně na tom na jihu Čech budeme taky v úterý. Předpověď slibuje oblačno či polojasno, občasný déšť během odpoledne na Šumavě a denní maxima se zastaví mezi 19 a 22 stupni.
1: Hit Radio Faktor.
11: Pondělní odpoledne na Hit Radio Faktor startuje. Od mikrofonu vás zdraví Andrea Ivaničová a mám pro vás ty nejlepší hity. Začínáme s Avicii. We'll be right back.

Jedna z těch rychlejších věcí od Luise Capaldiho na Hitradio Factor Forget Me. Nedávno jsem se dočetla, že až 52% pejskařů pusinkuje svýho psa častěji než svýho partnera. Já teda pejskař nejsem, ale za to mám 6 koček a normálně mě to donutilo se zamyslet nad tím, kolikrát za den jedu pomazlit. A je pravda, že během víkendu, kdy jsem doma a je doma i moje druhá polovička, tak je ta statistika neúprosná a vyhrávají samozřejmě kočičáci. Faktoráci, jak to máte vy? Patříte mezi těch 52%, nebo je to váš partner, kdo za den dostane nejvíc pus? Dejte mi vědět na náš WhatsApp na číslo 724 883 596 a já vám zatím pustím Shakiru. Come on.

0: 18 minut po 15. hodině dohráli na Hit Radio Faktor Green Day. Podle průzkumu lidi pusinkujou svoje psy častěji než svoje partnery. Proto jsem se vás ptala, jak to máte vy. A Kristýna mi napsala. Náš pes dostal za ten rok, co ho máme, tolik hubanů, co chlap nedostal za těch 9 let, co jsme spolu. Jitka se přidává. Jsem taky kočkař a i moje statistika je neúprosná. To samý prakticky dodává i Monika. Mám to podobně, hezky hudlanem podělím všechny i několikrát denně. A Filip napsal. Až 52% pusinkovaných psů vítá svého pánička po příchodu ze zaměstnání vroucněji než partner. A to podle mě platí naprosto přesně.
1: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Městys Sepekov vás zve na muziku u Kaštanu. Sousedské posezení určené pro přátele dobré hudby a nálady všech věkových skupin. Pro děti je připraven skákací hrad pro všechny pohoštění. Muzikanti, kteří se přidají, jsou vítáni. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov 25. července od 16 hodin.
5: Leze po železe, nedá pokoj, až tam leze. Co je to?
6: Sunex.
5: Sunex.
6: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
7: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
8: Péče o zdraví žen je jednou z oblastí, na které nám opravdu záleží. Každý den poskytujeme odbornou péči ženám v různých životních etapách. Od prevence a léčby gynekologických obtíží až po péči v těhotenství, při porodu i po propuštění do domácí péče. S respektem, citlivostí a důrazem na špičkovou medicínu.
7: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Strakonice. Péče o zdraví žen v každé životní etapě.
9: Na pohádkovém koberci?
10: Přímo do pohádky koberců.
9: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
10: To jsou kusové koberce z celého světa.
9: Metrážové koberce a běhouny?
10: Kvalitní PVC v rolích?
9: Či vinylové a plovoucí podlahy?
10: Odborné poradenství?
9: Profesionální podlahářství?
10: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
9: Více na koberce@strnad.cz.
10: Pro každého dobrá rada?
9: Podlahu vždy od Strnada.
6: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

neuvěřitelný hlas, který ho svým se jste si na Hit Radio Faktor užili v hitu Lose Control. Mistrovství světa ve fotbale skončilo. Konečně. Já jsem k tomu četla jednu takovou zajímavost, že prej Lionel Messi údajně během zápasu téměř nic nenaběhá, ale za to toho hodně nachodí. On je totiž asi tak dobrý, že stačí, aby na tom hřišti byl, počká si na svém místě, až mu někdo laskavě přihraje a on to prostě trefí do brány. Dobrá taktika, která mu v tom finálovém zápase asi moc nevyšla, když prodloužení vyhrálo Španělsko, ne? Každopádně na mě včera shodou okolností vyskočil i příspěvek na sociálních sítích, že mezi seniorama se těší oblibě nová forma fotbalu, a to je fotbal v chůzi. Trestem pro ty, kdo se rozeběhnou, je soupeřův nepřímej volnej kop a při opakovaných prohřešcích může rozhodčí hráče dočasně nebo úplně vyloučit ze hry. Tak já si myslím, že Messi ve svém věku už je na klasický fotbal stejně starý, tak by se mohl chytit tady, ne? No nic, jdeme si v pondělním odpoledni na Hit Radio Faktor dál hrát. Právě teď tu mám Pitbulla s Markem Antonym. Girl, my-

0: Posloucháte Hit Radio Faktor a tohle byli Profesor Green a Emily Sandé. Novej týden, nová výhra v rychlý pětce. Jestli si chcete odpočinout od města a utéct někam do přírody, tak zítra ráno máte další šanci vyhrát pobyt na Šumavě z Šumava Card. Soutěžní kolo jako vždycky proběhne mezi 7 a 8 hodinou a abyste se mohli zapojit, musíte po výzvě poslat zprávu ve tvaru chci soutěžit a naše ranní trojka jednoho z vás vybere a položí vám 5 rychlých otázek. Vy rychle odpovíte a výhra je vaše. Tak snadný to je, tak naši snídaní šampionů laďte i zítra, začínáme v 6.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
6: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.
2: Když duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Tohle byla pořádná dávka romantiky v podání Leonie Lewis na Hit Radio Faktor a my jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně v hluboké nad Vltavou, když jedete na parkoviště ke sportovně relaxačnímu areálu. Osobák tu zbořil trafostanici, tak pozor na to. Přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, dejte vědět. Vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nákupy v onlineshop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Když máte chuť na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního, tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
9: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
10: A co bys rád dělal?
9: Zašíval se ve skladu.
10: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
11: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Je 16 hodin, dobré odpoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Mobily mají ze škol zmizet nejen při vyučování, ale taky o přestávkách. Vláda podpořila návrh Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy, který by používání telefonů zakázal dětem v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií. Omezení má platit taky v jídelnách, družinách a školních klubech, a to od září 2027. Z budějovického sídliště Máj se o víkendu v noci ozývalo hlasité sténání a nářky. Sousedé proto přivolali strážníky, ti ale s mužem za zamčenými dveřmi nedokázali navázat kontakt. Na místo dorazili také policisté, hasiči a záchranáři. Hasiči byt otevřeli a uvnitř našli ležícího muže, kterého si převzala do péče zdravotnická záchranná služba. V Evropské unii dnes vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Opatření je dalším z kroků ke snížení množství odpadu. V Evropské unii se každoročně zlikvidují stovky tun oblečení, které se dlouho nedařilo prodat, mělo vadu nebo jej po zakoupení na internetu zákazníci vrátili. A časovkou v kajak krosu dnes začne ve Spojených státech amerických mistrovství světa ve vodním slalomu. Na startu závodu s časem budou obhájce bronzu Jakub Krejčí, taky Matyáš Novák, Vít Přingiš, Tereza Kneblová, Olga Samková a Kateřina Beková. Start je naplánovaný na 16.30 našeho času.
13: Přepočítávám trasu.
14: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
13: Jedete na STK Vodňany.
14: Cože?
15: STK Vodňany Číčenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
1: Kouknem taky na předpověď, je dneska povětšinou oblačno až polojasno a podobná písnička to bude taky zítra. Pršet má během úterního odpoledne hlavně na Šumavě. Tady předpověď hlásí občasné přehánky a denní maxima do 18 stupňů. Pod kopci naměříme 19 až 22.
12: Hit Radio Faktor.
0: V tuhle chvíli má už snad většina z vás padla v práci a vyrážíte domů. Díky, že na vašich cestách ladíte Hit Radio Faktor, a za to tu máte další hit.

9 minut po 16. hodině, to byly na Hit Radio Factor Disturbed v remixu od Cyrila. Používáte umělou inteligenci? Jestli jo, tak vás možná překvapí, že datový centra umělé inteligence způsobují poměrně zásadní zásah našemu klimatu. Společnosti totiž začaly budovat sítě elektráren na fosilní paliva, aby uspokojili poptávku po energii, který právě datový centra umělé inteligence spotřebují neuvěřitelné množství. Takže ve chvíli, kdy tady třídíme plasty, pijeme z papírových brček, na střechy si dáváme solární panely, tak se ptáme umělé inteligence na to, jak vyprat z bílýho trika rajčata a probíráme s ní náš psychický stav. Já si myslím, že bychom nejvíc pomohli přírodě tak, kdybychom se nejdřív ptali lidí okolo sebe, než ten chat s umělou inteligencí otevřeme. Aspoň bychom se všichni zase cítili trochu užitečnější než celá umělá inteligence. My jdeme v pondělním odpoledni pokračovat s těma nejlepšíma hitama. Právě teď Kamarád, Be Mine.

0: O tom, jak zářit jako diamanty, zpívala na Hit Radio Faktor Rihanna. Jaro i léto patří v zoologických zahradách mláďatům a z novýho a hlavně nečekaného přírůstku se těší v zoo dvorec u Borovan. Po 5 letech se tam narodilo mládě prasete, druhu pekary páskované. Tyhle zvířata lidem často připomínají klasický divočáky, ale až tak blízko k sobě tyhle dva druhy nemají. A přírodovědecky už dávno prej nepatří ani do stejné čeledě. Každopádně, jestli je někdy ideální doba na návštěvu zoo, je tu teď v létě právě kvůli mláďatům, tak to třeba na víkend zkuste zařadit. A já už za chvíli zařadím další hity. Bude Adam Ďurica nebo taky Hunter X. Hit Radio.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Později už tam budem.
10: Přestaň, štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
9: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
12: Mirá.
11: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
12: Migové.
11: Harley.
12: Single X.
11: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna v Hluboké nad Vltavou za podpory Hit Rádia Faktor.
13: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
11: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hrady.
14: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Lekce lásky s Adamem Ďuricou v hitu Nelutujem na Hit Rádiu Faktor a my se teď jdeme společně mrknout na to, kam se můžete vydat za zábavou. Kam vyrazit? Už příští týden v pátek a v sobotu vypuknou Jihočeský hrady CZ poprvý na Hluboký. Festiák s kouzelným výhledem na zámek je to, co v létě prostě chcete. A to obsazení je letos zase hodně pestrý, protože vystoupí Tomáš Kus, Miraj, MIG21, Rytmus, Daniel Landa nebo taky Rybičky 48. Vstupenky jsou ještě k dispozici a celofestivalová permice teď stojí 2300. Holaševickou náves čeká od pátku 24. do neděle 26. července tradiční jarmark, který nabídne víc než 250 řemeslníků a lidových umělců. Taky budou ukázky řemesel, folkloru, bude i dechovka, country, program pro děti i soutěž o nejlepší domácí koláč a buchtu. Trhy probíhají v pátek a sobotu od 8 do 19 hodin a v neděli skončí v 17 hodin. Charitativní letecký den pro Aničku se uskuteční v sobotu 25. července od 10 do 18 hodin. Akci zahájí slavnostní průlet ultralehkých letadel a po celý den budou k vidění obří akrobatický i proudový RC speciály. Vstupný je dobrovolný a veškerý výtěžek věnují pořadatelé rodině Aničky na podporu její léčby.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Kennedy žádal o polibek v pondělním odpoledni na Hit Radio Faktor. Už vám někdo někdy říkal, když jste začínali třeba s dietou nebo s cvičením, vydrž 21 dní a půjde to samo. Časový úsek 21 dní pochází z knihy z roku 1960, kdy plastický chirurg psal o tom, že pacientky si na novej nos zvykly za 21 dní. Nicméně s nějakýma návykama to nemá nic společného, i když se to pořád opakuje. A i když v roce 2009 přišly věci s tím, že u většiny návyků potřebujeme 66 dní. Jestli teda něco vzdáte po 21 dnech, tak jste neselhali úplně, ale jste ve třetině svojí cesty. To by vás možná mohlo motivovat i dál pokračovat a zkusit to vydržet. A pokud něco dokáže fakt nakopnout, tak je to skvělá hudba, kterou pro vás budu mít už za chvíli. Budou třeba Coldplay, Ale Farben a nebo taky Ed Sheeran. Hit Radio.
1: V Holašovicích na návsi se zase budou dít věci. Řemeslníků tam budou přes 200.
2: A co ještě?
1: Hudebníci, jarmareční zpívání, dechovka i cymbál, zkrátka hudba, co vás baví.
2: A co ještě?
1: Malování, tvoření, ryb ruční lovení, řezbáři, nožíři, mincovníci, dráteníci, malí, velcí ocení.
3: Tradiční selské slavnosti v Holašovicích. Tento týden od pátku do neděle.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Hit Radio Faktor.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Dvě minuty před 17. hodinou to byly na Hit Radio Faktor vanastovky. Dáme si pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, s komplikacemi ještě zhruba hodinu počítejme na Hluboké, Sportovní ulice směrem k parkovišti. U sportovně relaxačního areálu probíhají záchranné a vyprošťovací práce po nehodě osobáku do trafostanice a policisté ve místě vozovku uzavřeli. Přejeme šťastnou cestu, dávejte na sebe pozor a kdyby cokoliv, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Franto, což to zaskoupil?
3: Zavařovací hrnec!
2: A co budeš dělat?
3: V létě okurky, v zimě svařák!
4: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz.
5: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy!
6: Přesně! Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
5: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
6: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
7: Prior je tady totiž pro vás.
8: Zveme vás na tradiční rybí hody do Ločenic. Ochutnat můžete pstruha na másle, uzenou makrelu i kapra a mnoho dalších specialit. Akce se koná za každého počasí. Zahraje country kapela Kobři a vstupné je zdarma. Těšíme se na vás 25. července od 14 hodin v Ločenicích.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Máme 17 hodin, Českobudějovické aktuality a Pavel Ferenčík. Krásné odpoledne. Krajské město je na případnou velkou vodu do budoucna připraveno.
11: Pořídili jsme nové protipovodňové zábrany. V minulém roce, kdy na Malši zbývalo pouhých několik centimetrů od rozlití vody do okolí a bylo jasné, že tedy nejsme tak technicky připraveni jako na Jiráskově nábřeží. Tyto nové protipovodňové zábrany nahradí úmorné pytlování a stavění hrází, což je fyzicky i časově hodně náročné. Nové zařízení je moderní, efektivní a máme ho pro všechny lokality, kde by mohly hrozit záplavy.
1: Prohlásila primátorka Dagmar Škodová-Parmová. Konkrétně se jedná o lokality Javorová, Karla Buriana, Dukelská, Havlíčkova, Alešova, E. Pitra, Slepé rameno, Reslová, Sokolský ostrov a viaduktu Voříškova dvora. Jednotlivé díly zábrán jsou umístěné v jednom z hangárů na letišti, na vozících za auto a v kontejnerech, což umožňuje jejich rychlý převoz a taky manipulaci. Nový sběrný dvůr v Planéu Českých Budějovic už slouží občanům města i okolních obcí.
12: Pro mě to byl jeden z nejzajímavějších a největších projektů, který, řekněme, za dobu funkčního období jsme realizovali a musím říct, že přesah tohohle sběrného dvoru, vlastně finále toho sběrného dvoru je větší než ta původní myšlenka, do které jsme vstupovali.
1: Uvedl náměstek primátorky Michal Šebek. Moderní velkokapacitní zařízení vzniklo jako náhrada za původní dvůr, který ustoupil výstavbě okružní křižovatky na silnici 1/3. Díky promyšlenému uspořádání umožňuje pohodlný přístup ke kontejnerům bez nutnosti couvání. V další etapě se počítá se spuštěním technologií pro provoz 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Nový dvůr má přispět k vyšší míře třídění odpadu a komfortnějšímu odbavení uživatelů.
13: Přepočítávám trasu.
14: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
13: Jedete na STK Vodňany.
14: Cože? STK Vodňany Čičenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
1: Jdeme na počasí, během noci nás čeká polojasno a teploty kolem desítky, zítra na startu dne azuro, postupně ale dorazí mraky s tím, že občasné přehaňky slibuje předpověď hlavně na Šumavě, jinde bychom měli zůstat v suchu, ale denní maxima se podobně jako dneska dostanou jen mezi 19 a 22.
9: Hit Radio Faktor.
0: První pracovní den tohohle týdne skoro pryč, s váma je na Hit Radio Faktor stále Andrea a další dávka těch nejlepších hitů.

Mouzír byl na Hitrádiu Faktor příliš sladký. Integrovaný dopravní systém na jihu s názvem IDESKA je v provozu přesně 20 dní. Podle zpráv všechny změny kolem toho rozdělují společnost na spokojený a nespokojený cestující. A když jsem k tomu dneska četla aktualitu, tak jsem samozřejmě zavítala na Facebooku do sekce komentářů a tam jsem se fakt pobavila. Iveta napsala, a ty spokojený jsou kde? Mohla bych je vidět? Vašek IDESKU ve svém komentáři nazval úděskou, ale najdou se fakt i spokojený cestující. Třeba Jarmila, která napsala, že má vlak o půlku levnější a městskou v ceně jízdenky. Já se teda řadím taky mezi ty spokojený, cestování mám sice o něco dražší, ale zase mi to jezdí každou půl hodinu tam, kam mi to jezdilo jednou za hodinu až dvě. Co teda ale fakt pochválit nemůžu, to je aplikace a její načítání v autobusech, to by hoši ještě měli poladit a snad se to povede. Tady na Hitrádiu Faktor se už za chvíli povedou další hity. Připravila jsem si pro vás R-Cityho s Adamem Levinem. If

0: Tohle byl na Hitrádiu Faktor hit Die with a Smile a v něm Lady Gaga a Bruno Mars. Naše soutěž Terapie venkem jde do finále a tenhle týden máte poslední šanci si vyhrát cenu od 4 Camping, tentokrát konkrétně poukázku na nákup v hodnotě 7000 korun na produkty Peak Design. Na našem webu www.hitradiofaktor.cz s náma sdílejte vaše zážitky na téma Camp, na který nezapomeneš. A my v páteční ranní show vybereme jednoho z vás, kterým zavoláme, vy nám svůj příběh převyprávíte a odnete si slibovaný voucher.
1: Musíte zažít se Slevomatem na Hitrádiu. Vítám u nás Richarda, který natáčí pro Slevomat videa ze všech možných zážitků. Ahoj Richarde, čím nás dneska oblaží?
2: Ahoj, no tak přemýšlel jsem o tom, kouknul jsem z okna a tamhle je to v plném proudu, teplo, prázdniny. Pak jsem kouknul na Slevomat a pak mě to napadlo.
1: No tak moc děkuju, jsi dneska nějaký tajemný, ne?
2: Kubo, jaký je tvůj životní vysněný zážitek?
1: Nevím, asi seskok z letadla, ale vlastně se tak trošku bojím.
2: Tak není na co čekat, protože život je krátký. A taky teď jsou přesně tyhle zážitky v akci na Slevomatu.
1: Hele, fakt jo, jakože zrovna tandemovej seskok.
2: Jo, mega se strefil. Je teď akce na to nejlepší z kategorie zábava. Led balonem, jízda ve Ferrari, bungee, skok z letadla. Takový ty zážitky, co chceš prostě aspoň jednou za život zkusit, tak teď je ta správná chvíle.
1: No jo, fakt, že je tady normálně tandemový seskok a ten jsem jako vždycky chtěl, no ale tak jako já nevím, jestli to dám.
2: Ale musíš.
1: A ty jsi to zkoušel?
2: No jasně, a jestli ty ne, tak pořád nevíš, co to je adrenalin, jako no, to je fakt game changer.
1: Jako fakt nevím, no.
2: Hele, nahoře tě na sebe přiváže tandem pilot a vyskočí s tebou, takže to rozhodnutí není na tobě. A pak už je jenom čistá euforie, jako to zkus a příště mi řekneš.
1: No tak jo, no teda.
2: Slibuješ?
1: No, na svou čest.
2: Okay.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hitrádiu.
4: Zakázka za 2 miliardy korun. Nová výroba, nové příležitosti. To je motor Jíkov. V Soběslavi rozjíždíme výrobu tažných zařízení pro vozy koncernu Volkswagen. Hledáme vedoucí směny, obsluhy CNC strojů, seřizovače, údržbáře i kontrolory kvality. Staňte se součástí silné české firmy. Motor Jíkov. Jsme motorem vašeho života. Více na motorjikov.com sekce kariéra.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
7: CZ.
3: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.
10: Hit Radio.
12: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny na celý večery. Tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let.

Neskutečná pecka, i když ji slyším po tisící. Gone, gone, gone na Hit Radio Faktor. Houbařská sezóna v Česku začala, teplo a déšť, to je ideální počasí pro růst hub a tím pádem i pro jejich sběr. Česko prej na houby chodí až 68% domácností. Já osobně patřím do těch zbývajících 32%, protože mám kolem sebe zdroje. To jsou lidi, co houby sbírají a nejeděj. A tudíž si můžu dovolit nezbírat a přitom je jíst. A co jsem slyšela, tak teda pomalu někde rostou. Moc toho není, protože je hodně sucho pořád, ale tak třeba tomu počasí teď trochu pomůže. Jestli vás ale baví houby vyloženě hledat, tak je podle mě ideální čas teď, dokud jich není tolik. Takže faktoráci, budík na ráno nastavit, nožík do kapsy, košík do ruky a vyražte.

0: Taneční hit Whistle na Hit Radio Faktor a postaral se o něj Jax Jones a Callum Scott. Jo, tenhle hit byl návratem na sobotní party, ale stačí se podívat na mobil a všichni víme, že sobota je dávno pryč a taky hodně daleko před náma. Dobrá zpráva ale je, že pondělí máme za sebou a teď už se ten čas k víkendu bude jenom krátit. A ještě rychlejc vám to bude utíkat při poslechu Hit Radio Faktor, tak nás laďte dál. Ode mě do celý zazní ještě hity od Ray Daltona, Avril Lavigne bude taky Eva Farná z Mirai a i pro mě pak pracovní pondělí skončí. Užijte si zbytek dne a já se na vás budu těšit zase zítra odpo. Čau!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
6: A co bys rád dělal?
5: Zašíval se ve skladu.
6: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
7: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
8: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
9: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
8: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
9: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
10: Prior je tady totiž pro vás.
11: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
13: Hit Radio Faktor.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu. Hit
15: Radio. I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozor, jestli se pohybujete na Táborsku, jednu černou neoznačenou oktávku voláte z Plané za Terecí ve směru na Tábor, tak nohu z plynu a šťastnou cestu, ať bezpečně dojedete tam, kam potřebujete. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
4: Záruční i pozáruční servis štýl.
3: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On Air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Až o koruny zdražila místy paliva v Česku s koncem regulace cen pohonných hmot. Ministr dopravy Ivan Bednárek řekl, že se změna pravidel v cenách zatím plně neprojevila. Podle něj čerpací stanice stále nabízejí dříve nakoupená paliva.
11: Zatím to nemělo takový dopad, jako bylo očekáván, takže všichni se řídí světovými trhy a ten přepil realizačních cen na to temech ještě není vidět. Vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat.
10: Zastropování cen totiž skončilo právě v době, kdy ceny ropy ve světě rostou po další eskalaci napětí na Blízkém východě. Lávka nad výběhem vlků je opět přístupná. Kvůli havarijnímu stavu ji Šumavský národní park po 10 letech loni zevřel a letos opravil. V návštěvnickém centru v Srní na Klatovsku se čtvrt kilometru dlouhá dřevěná lávka místy zvedá do výšky 4 metry nad zemí. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí, a to v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje zhruba 83 až 87 % slunečního disku. No a Češi na fotbalové mistrovství světa prosázeli 4 miliardy a 900 milionů korun. Je to o miliardu více než předešlý šampionát v roce 2022. Důvodem bylo i to, že se letos odehrálo o 40 zápasů více. Zájem o živé sázky byl ale nižší, řada zápasů se totiž hrála v pozdních nočních hodinách.
12: Přepočítávám trasu.
13: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
12: Jedete na STK Vodňany.
13: Cože? STK Vodňany Čičenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
10: Noc polojasná, skoro jasná v severní polovině území, oblačno, ráno bude pak chladné. Nejnižší teploty 11 až 7, v údolích ojediněle 5 stupňů. Den pak proměnlivý, postupně od severu zataženo, oblačno, přehánky k tomu a večer budou oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty pro úterý 18 až 22, na jižní Moravě bude tepleji 25 stupňů.
14: Krásný večer, 2:18, s vámi už Kateřina Pechová. No a hlavně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia, ano. Opět se vrátíme o spoustu let zpátky a užijem si ty fantastický songy. Začínáme s ultimátní romantikou Meatloaf a I Would Do Anything for Love. Tak si to užijte a hezký večer.

To je hlas Whitney Houston, Saving All My Life For You. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, heláče, vy teploty. Jako dotklo se vás to, protože přece jenom pokles o nějakých 10 stupňů už je znát. A co, přes den dobrý, jo, to ještě příjemné, myslím, že v tom jsme celkem v pohodě. Ale co ty rána? Jakože 10, 5 stupňů? No, nevím, po těch 30kách to není úplně jako ideální, respektive trošku nás to asi nutí vytahovat svetříky. Jo, možná je to i rozumný vytáhnout svetry. Jako není to úplně ideální takhle uprostřed července, ale zase hele, pojďme si říct, dovolená ve Skandinávii je drahá. Jo, to je strašně drahé, ubytování, všechno. No a my teď máme v podstatě Skandinávii tady, jo. Jediný co, tak aby to bylo pro vás ještě víc jako adekvátní, nebo aby to bylo víc jako opravdu tam, tak byste měli víc jezdit na kole a mělo by vám víc být všechno jedno. A taky byste měli být šťastnější, protože třeba Finové, ty jsou hrozně šťastný. Tak se usmívejte, Westlife!

0: It's Like That, Run DMC a Jason Nevins, rok 1984, posloucháte Hit Radio. Hit Radio Classic konkrétně, ano, dáváme si to nejlepší z 80., 90. a taky milénia jako každý večer. No a teď jsme byli v roce 84. Jednoduše, elegantně, samozřejmě, poskočíme o 10 let dopředu. A navíc si tak poskočíme nenápadně do Česka, protože právě v roce 94 vyšel song od jedný z nejoblíbenějších českých kapel. To je asi bez debat, jo? Holky za 50, všechny mám rád. Ano, Šťastný chlap od Lucie je opravdu z roku 94 a my si ho dáme za chvilku, k tomu Alphaville nebo Jennifer Lopez.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Městys Sepekov vás zve na muziku u Kaštanu. Sousedské posezení určené pro přátele dobré hudby a nálady všech věkových skupin. Pro děti je připraven skákací hrad pro všechny pohoštění. Muzikanti, kteří se přidají, jsou vítáni. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov 25. července od 16 hodin.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jennifer Lopez, Jenny from the Block, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, taková zajímavost, skončilo nám mistrovství světa, ale pozor, víte o tom, že existuje šnečí mistrovství světa? Jo, už přes půl století se koná v anglickém hrabství Norfolk. Letos na trati 33 cm. Všechny naprosto rozsekal šnek majitelek. Pozor, ten šnek urazil trať, připomínám 33 cm, za 3 minuty 25 sekund. Huch, představte si tu rychlost, jo. 33 cm za 3 minuty 25 sekund. Jak musel vidět ten svět rozmazaně, jo. Ty kadla mu vládly. Neskutečná rychlost. Co mu k tomu asi hrálo? Asi tohle.

0: Boy George a The Crying Game v éteru Hit Rádia. Krásný pondělní večer, doufám, že jste pondělí zvládli bez úhony, jo, jakože možná ne s úsměvem na rtech, ale v pohodě. Pondělky jsou těžký, zbytek toho týdne už bude určitě naprostá pohodička. Jako se to zpívá v tomhle legendárním songu Nothing's Gonna Stop Us Now, jo? Starship už za chvíli, George Michael k tomu, nebo Anna K.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz.
4: Starnet internet.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
7: Krásný večer, minuta po 19. hodině, s vámi Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a to by bylo, aby chyběl král popu. To by nešlo. Ne. Takže si ho dáme teď. Michael Jackson a Beat It. Tak si to užijte.

Tina Turner, I don't wanna fight. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Hele, a je to dobrý. Ještě pořád je na světě spousta dobra, i když to tak třeba občas nevypadá. V Tokiu mají velmi specifickou restauraci. A jestli tam někdy poletíte, tak doporučuji navštívit. Je to restaurace mylných objednávek. Obsluhují tam totiž pouze lidé s demencí. A chyby v objednávkách jsou součástí toho zážitku. Cílem je naopak šířit radost, empatii a bourat předsudky vůči lidem právě s touhle nemocí. Takže dobře, asi nedostanete úplně to, co jste si objednali, ale dá se říct, že dostanete to, co jste ani nevěděli, že potřebujete. A já si myslím, že to za to stojí a je to extrémně hezký nápad, takže velká pochvala do Tokia a pro vás Real McCoy.

0: Garrett Gates to prostě umí. Suspicious Minds v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Jo, to jsou prostě přesně ty songy, co vám pomůžou se oklepat z toho pondělí, což je potřeba, jo? Hele, pojďme chvilinku, pokud máte, tak se zastavte a setřeste to ze sebe, jo? Prostě rukama, nohama, hlavou, je to pryč. Jo, pondělí je téměř u konce, doufám, že jste to setřásli úspěšně, případně se ještě párkrát zatřeste. Já vám k tomu dál budu hrát songy, které pomůžou s tím zbavení se toho pondělí, co je za náma, jo? U téhohle se to třese úplně samo. Eurythmics, Mariah Carey nebo Genesis už za chvíli. Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Rádio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem.

One Sweet Day, Mariah Carey a Boyz II Men na Hit Radio. Krásný večer. No pozor, pánové. Pánové, doufám, že doma sekáte latinu, protože hele, možností je spoustu. Jo. Jedna paní v Británii si teď třeba vzala svůj lustr. Takhle, moc hezký lustr. Jo, takovej fakt jako okrasný, jsou na něm cinkrlátka, jo, fakt jako moc hezký lustr. No a jednoduše proto, a ona teda to odůvodňuje tím, že poslouchá mnohem lépe než její bývalý manžel. Což je jasný, že jo, lustry nemluvěj a taky neumějí jako odporovat, jo, a odejít sami z místnosti většinou. Ale pánové, jo, zvláště jestli máte třeba doma hodně hezký lustr, nebo vaše paní ráda nakupuje hezký lustry, nebo něco podobného, tak buďte hodní. Jo, možná dneska klidně na tom gauči řekněte, tak milásko řekni, jaký jsi měla den. Ale potom si neodejděte do ledničky pro něco dobrýho, ale normálně zůstaňte sedět 10 minut. 10 minut, věřte mi, stačí. Ona bude strašně šťastná. No a dámy, vy teda buďte na ně taky samozřejmě hodný, jo? R.E.M. a Bad Day právě teď.

Don McLean a Crying. Posloucháte Hit Radio. Doufám, že vy nepláčete teda, jo? Že to je samý úsměv, radost, že nejnáročnější den týdne máme za sebou. No a před sebou už pohodička. Hele, do víkendu už jenom 4 dny. Tak nic, jo? Úplně v klidu. A s tím nejlepším v uších to bude úplně samo. Za chvilku už třeba Three Doors Down, tahle romantika Here Without You, k tomu Crazy Town nebo Cock Robin.

0: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
1: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
0: Fakt?
2: Lednice a mrazáky na domo@elektro.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Osmá hodina je tady, krásný večer, s vámi stále Kateřina Pechová, tak je to nejlepší z 80., 90. a milénia. A právě teď Kabáti a jejich Šaman.

Tohle je Dido a Hunter, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A takhle, já se určitě nechci nikomu posmívat, to určitě nechcete ani vy, ale tohle vám musím říct. Jedna 22-letá modelka, ne naše, zahraniční, si nechala udělat novej nos. Jo, na tom ještě není špatného, prostě dobrý, každý máme svý práva. Jenomže ona to udělala z toho důvodu, že chce, aby její budoucí děti už se narodily s tím novým nosem a ne s tím jejím původním. Jo, přesně takhle ona to myslela, že prostě když si nechá ten nos odoperovat, tak ty děti už potom budou mít ten nový operovaný. Protože jí asi někdo zapomněl říct, že to takhle nefunguje. Tak prosím vás, vysvětlete svým dětem třeba, že to takhle nefunguje. Myslím, že je dobrý, aby to věděli. A mějte rádi svoje nosy. Nosy jsou skvělý, zvlášť když máte tu svatou chvilku, kdy máte průchod obě nosní dírky. Jo, držím pěsti, ať to vydrží co nejdýl. Camouflage a Love is a Shield právě teď.

O Ježiš, prostě nikdy nesklamou. Don't look back in anger v éteru Hit Radio. Krásný pondělní večer všem, doufám, že máte hezký pondělí, nebo aspoň ten jeho závěr, že je v pohodě. Žádný stresy. 8:45. My budeme pokračovat v tom nejlepším z 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku už třeba tohle. Duran Duran, k tomu Magic Affair nebo Jana Kirchner, tak buďte s námi.

Jana Kirchner a Modrá v éteru Hit Radio. Hezký večer. A víte o tom, že jste mladí? Pokud je vám teda dobře do 45 let, jo. Protože VHO teďkon aktualizovala svoji klasifikaci a to znamená, že mládí je do 45, mezi 45 až 59 je to průměrný věk, no a až potom je to trošku starší věk. Jo. Tak jsem to pojmenovala já teda. Každopádně ano, do 45 jste prostě mladí. Pohoda, žádný stresy, všechno před sebou. To je docela dobrý, ne? Si takhle říct, třeba pokud jste teď měli pocit, že už jste starší, nejste, normálně jste mladoši, můžete bláznit, to v určitý míře, prosím vás, pozor, přece jenom, jo, to tělo nevydrží všechno, takže jako zadovaďte si, ale něžně, jo. K tomu na dovádění Five and Queen.

Joe Dolce, Shut Up Your Face, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, za chvilku 9 hodin, já se s vámi pro dnešek už pomalu loučím, mějte krásný zbytek pondělí, uslyšíme se společně zase zítra, přesně úderem poledne u srdcovek, nenechte si to ujít, no a mějte se moc hezky, za chvíli třeba tohle. Geniální Soul Sister, Eminem nebo Unique 2. Mějte se hezky, ahoj.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
2: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
1: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
2: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
3: Prior je tady totiž pro vás.
4: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Mé duši se to líbí, já jen plním, co jsem slíbil. Vždyť která by to duše nechtěla? A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla?